0: Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj rockeři, tady Majo Adámek z Haceloceláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Tak tohle byl jeden kousek z roku 2004 a tenkrát jste se při sledování klipu, kromě zpěvačky Anny Johnson, mohli koukat taky na záběry z filmu Spider-Man 2, který se v té době řídil do kin. Nicméně pro zpěvačku to velká díra do světa nebyla, protože od té doby bývá považována za jednu z těch zpěvaček jednoho hitu. Tolik tedy švédský kousek na začátek ostrého budíčku, a to pro datum páteční 26. červen roku 2026. Dnes ve studiu pouze má maličkost Tomáš Michalík, nebojte se, Iva, se dočkáte v odpoledním driveu. No ale co se týče našeho společného času, nebojte, i ten bude jistě výživný. A to se týká převážně muziky, takže chystám Papa Roach. V první hodině zazní také Battle Beast. No a jelikož je pátek, pak si klidně můžete dát také rande se svým městom. Tak se túlejte klidně, ale abyste se nestratili, tak k tomu vám samozřejmě řekneme, co se děje. Vše podstatné pro vás nachystal Honza Gavelčík, kterému tím předávám slovo a vám přeji ještě jednou pohodové ráno.
1: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rock.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
4: Vaše sběrna CZ.
3: Vaše sběrna CZ.
1: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok. Čas rok.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Nehoda se aktuálně řeší u obce Pusté Jakartice na Opavsku, na výjezdu na Opavu bouralo osobní auto. Jinak na ulicích Moravy a Slezska jezdíme bez problémů a přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
8: Radio Čas Rock. Právě.
6: Dobré páteční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou první dnešní aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku padaly teplotní rekordy, meteorologové je včera podle televize LTV Plus naměřili na více než polovině dlouhodobě mířících stanic. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu, kdy se teploty podle předpovědi přiblíží 40 stupňům.
9: Morava aktuálně.
6: V několika vodních nádržích v Moravskoslezském kraji už je zhoršená kvalita vody, jde o rybníky v Edrovicích a Bohušově na Bruntálsku a vodní nádrže Údolí Mladých v Bílovci na Novojčínsku a v Budišově nad Budišovkou na Opavsku. V Olomouckém kraji začalo hlasování o nejoblíbenější typy na výlet, zážitkové programy nebo pohodovou dovolenou. Více nám řekla tisková mluvčí Eva Knajblová.
10: Každý kout Olomouckého kraje má svůj příběh. Někde to voní po čerstvé kávě, jinde senem, všude zní sníh výletníků a často vás překvapí i takové místo, o kterém jste dosud neměli ani tušení. Dejte prosím svůj hlas těm, kteří vám zpříjemnili výlet nebo vás potěšili službou. Vaše podpora pro ně znamená víc, než se na první pohled zdá. Je to poděkování i motivace do dalších let.
6: Svůj hlas můžete poslat favoritům až do konce července na webu cenykraje.cz. Fotbalový útočník Patrik Šik skončil s reprezentační kariérou. Oznámil to po vyřazení nároďáku na mistrovství světa v Americe už po skupině. Český fotbal má podle něho navíc a potřebuje změnit řadu věcí. Tolik aktuální zprávy na Radiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná páteční ráno s Tomášem Michalíkem.
11: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Radio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: 11 minut po 6. hodině nám dohrává kapela Lucie. Já vám ještě jednou přeji pohodové ráno. Já si myslím, že dnešní ráno budou mít pohodové i naše malé ratolesti, že to vlastně bude ten den, kdy naopak do té školy budou možná vstávat rádi s úsměvem a s předstihem, protože samozřejmě dnes už teda 26. června, no, končí školní rok, letos trošičku dříve. O to delší budou ty prázdniny. No, to si necháme možná na jindy. Každopádně je před námi vlastně první prázdninový víkend a ten jako asi bude horkej, protože když se koukáme na ty předpovědi, tak to vypadá, že se pořádně zapotíme. Ostatně můžeme si nechat tak poradit taky odborně, tedy jak bude?
1: Bude hic, Cecilko, hic bude. Václavka řídící chladí do sopránu.
0: Jo, připravte se na to, takže to nepodceňujte, hlavně ten pitný režim třeba dodržovat a teď jako samozřejmě to myslím s upřímnou vážností a hlavně do sebe lejte vodu nebo něco podobného. Každopádně, kam zajít do víkendu, celá řada možností se nabízí, nebo třeba někam možná vypadnete i na nějakou dovolenou, tak si to hlavně užijte. Jak bude minimálně ten dnešní den, tak to si můžeme taky nechat napovědět od někoho odborného. A tím je samozřejmě Milan Gelnar, který i pro dnešní den vypracoval horoskop. Takže Milane, je to tvé.
2: Pátek bude bez znamení dramatických karmických událostí, které mohou mít silný destrukční charakter. Nicméně i přes nepříjemnosti nám tyto situace přinesou hluboké poznání a poučení. Zároveň to bude silně zvyšovat intenzitu našich milostných citů. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozolozy mají naději na profesní úspěchy. Býci budou inklinovat k flirtování a pany by měly být praktické a pragmatické. Lvy mohou snadněji podléhat milostným svodům. Střelci prokážou svou vnitřní moudrost a beranům by mělo vše vycházet náramně. Blíženci mohou zažívat větší zmatky. Váhy mají naději na zamilovanost či užívání si na poli sexu a vodnáři se dnes na štěstí zřejmě spoléhat nebudou moci. Ryby mají naději na snadné zisky či nějaké dárky. Radci budou mít potřebu něco tvořit a štíři mohou zažívat a řadu drobných profesních nepříjemností. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

0: Tak a teď se mi to tady úplně krásně seklo, ale už ne, už je to dobré.
1: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
0: Jsem se zase jak Němci včera trošku teďkom. No, my už jsme si totiž zvykli, že na aktuálním mistrovství světa jsou k vidění překvapení a možná víc, než se čekalo. Bohužel tedy k tomu překvapení nedošli čeští fotbalisté, k tomu se dostaneme. Ale co se týče včerejších výsledků, tak nejvíce šokující určitě bylo utkání mezi Ekvádorem a Německem, kde dokázali zvítězit právě hráči Ekvádoru. Byl to parádní obrat, v 78. minutě bylo dokonáno.
2: Vite plays it in, Rodriguez, it is touched in! Plata from right on the line!
0: Ano, tohle byla velká euforie, protože Ekvádor díky této výhře postupuje dál v mistrovství světa. Kdo by z toho asi neměl radost, kdyby byl na lavičce? Tak to byl David Hazelov, já jsem si točí vzpomněl na jednu scénku. No takhle možná to vypadalo v kabině po zápase Ekvádor-Německo. Nicméně, co se týče dalších výsledků, tak Curaçao nenapodobilo úspěch z minula a prohrálo s Pobřežím Slonoviny 0-2. Tím pádem končí ve skupině na posledním čtvrtém místě s jedním bodem, ale určitě tihle borci mají na co vzpomínat. Japonsko-Švédsko 1-1, tady byla dělba bodu a jak Japonci, tak Švédi postupují dál. Zatím poměrně suverénně si na turnaji počínají také Nizozemci, kteří zvítězili 3-1 s Tuniskem, pro které naopak to je katastrofální turnaj. No a veliká radost v uvozovkách byla i v Turecku, protože tento tým dokázal porazit domácí Ameriku 3-2, nicméně s ohledem na předešlé výsledky už to postup neznamená. No a co se týče české reprezentace, samozřejmě nějakou dobu se ještě bude řešit a vyhodnocovat, proč to bylo takové, jaké to bylo. Nicméně jedna zpráva už je venku od včerejška, Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru, což upřímně já jsem trošičku čekal, nech si teď teda ze sebe dělat nějakého jakože proroka. Takže bohužel určitě velká ztráta české ofenzivní síly, ale jak bude česká vypadat do budoucna, to bude otázka následujících týdnů, měsíců a snad to nebude otázka následujících let. No pojďme dál, samozřejmě i dnes jsou v plánu další zápasy a dozvíme se, kdo postupuje do dalších bojů. Vše budeme pečlivě sledovat.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
4: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Časrock.
5: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Časrock.

0: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
1: Čas Rock. Čas Rock.
2: These things bear you grace.

0: Rock.
1: Ano, tenhle jingle už určitě můžete znát, protože nás provází nějakou dobu a nějakou dobu nás provázet ještě bude. Letní roková jízda soutěž na rádiu Čas Rock, kde rozdáváme vstupenky na vybrané akce. Už jste díky nám mohli vyhrát, si myslím, zajímavé destinace a další je před námi, protože dnešní výhrou budou dva lupeny na Magma Fest, který proběhne opět v Jihlavě 14. a 15. srpna. Akce, o které můžeme jistě říct, že se jedná už o kultovní a zavedenou, a která každoročně přivádí na scénu ten nejlepší výběr, hlavně tedy převážně z české scény. Jak na to? I dnes dáváme dohromady vítěznou větu, která bude obsahovat čtyři slovíčka. Ode mě v Ostrém budíčku se dnes dozvíte první polovinu, první a druhé slovíčko. No a potom budeme navazovat. Hans vám prozradí třetí a celé to uzavře dnes odpoledne Ivo, který vám řekne to poslední slovo. Tím budete znát celou větu a potom už se stačí jenom dovolat ve správném pořadí a vítěznou větu říct. To ale přeskakujeme nakonec, my jsme na začátku, takže si počkejte, protože za pár minutek vám prozradím začátek v podobě prvního slova výherní věty. Ještě předtím muzika a můžeme se vlastně i nalákat hudebně na Magmafest, protože tady je jedna z kapel, která letos vystoupí v Ohnouti.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: Rock.
1: A já jsem zpět a budu navazovat tam, kde jsem skončil, tudíž letní roková jízda, protože před námi je odkrytí prvního slovíčka dnešní výherní věty, kterou můžete díky které můžete vyhrát dva lístky na letošní Magma Fest, který proběhne v Jihlavě. Nebudem to prodlužovat, dneska si myslím, že na toho na vás čeká poměrně i tak dost a právě dneska je to slovíčko takhle hezky, jako zní žádné dnes nebo jinak dneska. To je první slovo. Takže si ho zapište nebo zapamatujte, pokud na to máte mozkovou kapacitu. Bude se vám hodit. V průběhu dnešního dne se dozvíte další tři a potom už to bude jenom na vás. A taky trošičku štěstíčku. Takže já doufám, že vám to klapne a že si užijete třeba tento festival zadáčo. A hlavně doufám, že si užijete i další muziku tady na rádiu Čas Rock 43 minut po 6. hodině.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Už dál nemusíš hledat.
4: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
3: Žádné kompromisy, žádné hranice.
4: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.
6: Ostrý budíček na rádiu Čas rok.

0: 6 hodin 57 minut a to znamená, že první hodinka ostrého budíčku pro dnešní páteční den je definitivní minulostí. Jestli dneska půjdete někam do obchodu, což věřím, že většina z vás asi ano, tak si klidně kupte žvíkačky a až vám je budou projíždět přes čárový kód, tak si na to vzpomeňte. Tím totiž můžete vzdát hold jedné události v roce 1974, byly totiž poprvé použit čárový kód a bylo to právě pro nákup v supermarketu, když se kupovaly žvíkačky, žvejky. Od té doby snad chutnají a vy si, jak říkám, můžete připomenout tuto událost v obchodě. Připomínat si budeme i jiné věci, třeba taky hudební, které se staly právě 26. června. No a k tomu si samozřejmě budeme hrát, takže dáme Masterplan. Najdeme prostor i pro kapelu Marillion. Přihodíme Iggyho Popa. Mimochodem, víte, kde si Iggy Pop zahrál zombíka? Já vám to prozradím, takže si na to určitě počkejte. No a k tomu možná budeme otvírat tajemné boxíky, protože skřet tady opět někde poletuje.
1: Telefon. Výzva a box, který rozhodne.
2: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
1: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno. Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rock. Čas Rock.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuálně jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat na Opavsku u obce Pusté Jakartice. Na výjezdu na Opavu bouralo osobní auto, na místě zasahují policisté. A s problémy musíme počítat taky na hlavním tahu z Nového Jičína do Valašského Meziříčí. U Hoclavic stojí odstavené osobní auto.
8: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré páteční ráno, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za pohonné hmoty teď platíme méně. Maximální povolená cena nafty u čerpacích stanic dnes zlevňuje o dalších 9 haléřů na 630 korun a 22 haléřů za litr. Benzín je pak levnější o 12 haléřů a stojí 40 korun a 42 haléřů.
1: Morava aktuální.
7: Karviná se dočká nového multifunkčního sportovního areálu. Místní zimní stadion totiž čeká rozsáhlá modernizace. Zařízení ze 70. let by nově mohlo nabídnout třeba tenisovou halu anebo posilovnu, říká náměstek primátora Andrej Bizoň.
9: Tribuna na zimním stadionu pojme až 7 tisíc diváků, což je obrovská výhoda. Uvažujeme například o tom, že by se zde hrály finálové zápasy hazenkařské ligy HCB nebo i utkání evropských soutěží. To dnes není možné. Stavající hala pojme maximálně 2000 lidí. Tímto bychom dopřáli fanouškům házené možnost zaplnit při zápasech ještě více míst.
7: Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova je před příchodem dalších vln veder v dobré kvalitě. Podle posledních měření odpovídá z 5bodové škály stupnici 1 a lidé se v ní můžou koupat bez obav. A stejné to je i v jezerech Poděbrady. České volejbalistky rozdrtily na domácím mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 17-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu. V dnešním semifinále budou hrát od 20:15 proti Slovensku. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje Páteční ráno s Tomášem Michalíkem.
2: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Ladíte Ostrý budíček na rádiu Čas Rock, kde dohrál Pražský výběr. No a my se můžeme společně taky podívat trošičku do minulosti. Mimochodem, když tady mám jeden údaj rozkliknutý, tak v roce 97 vyšla první kniha o Harry Potterovi. Harry Potter a kámen mudrců. Tehdy pouhých 5650 výtisků. No a vidíte, co se z toho stalo za legendu. Ale my se budeme převážně věnovat té hudební historii, takže pojďme se nejprve vrátit třeba za Elvisem. Stalo se to v roce 1977, kdy proběhlo úplně poslední koncert tohoto krále. Bylo to v Indianapolis. Je pravda, v té době už na tom zdravotě nebyl úplně nejlépe, i když teď mě napadá. Elvis je Elvis a ono tak, jak vám někteří lidi budou tvrdit, že třeba žijeme na Placce, tak někteří vám budou tvrdit, že Elvis je stále mezi námi, jenom je prostě někde jinde. My však časově poskočíme do roku 1996. Tehdy došlo k jedné rošádě v kapele Van Halen, ale nebyla to tak úplně neznámá rošáda, protože Sammy Hagar to v kapele Van Halen zabalil a nahradil ho vlastně ten, kterého on původně vystřídal, David Lee Roth. Jinak Sammy Hagar byl v kapele nějakých 11 let. No a pojďme ještě do roku 2005. Tehdy se lístky na koncert kapely Rolling Stones v Hollywood Bowl prodávali za poměrně rekordní částku. 249 liber stál jeden lístek, což se bavíme o částce něco přes 7000. A samozřejmě se bavíme o roku 2005, takže jako pořádná palba za to, kdybyste chtěli vidět Rolling Stones v té době. Mimochodem, v přepočtu to dělali 2 libry za minutu koncertu. Tak třeba kdybyste přišli k bráně a řekli, mě by stačili jenom 2 minutky, asi by vás tam stejně nepustili. Tolik tady hudební historie, 13 minut po 7, ideální čas nastartovat další muziku, takže tady máte Sonátu Arktiku.
1: Každý všední den od 6 do 10, pěkně na ostro, budíček na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Tohle byla parádní záležitost podání Geopopa, kterému také vypomohla Lisa Germano, písničkářka velice to známá. Nicméně, co se týče i Geopopa, tak krom toho, že je to samotný kmotr punku, tak on se několikrát objevil i na televizní obrazovce nebo na velkém plátně. Není mu to vůbec cizí a těch roliček má na svém kontě poměrně hodně. Nikdy to neříkám, že to byly stěžejní role, ale ty štěky jsem tam ano. Třeba se objevil v roce 2019 ve filmu Mrtví neumírají, což byl takový zajímavý snímek, kde se objevilo plno skvělých jmen, jako Bill Murray, Adam Driver a právě třeba Iggy Pop, který tam stvárnil zombíka. Ono se jedná o takovou hororovou komedii. Když jsme u těch miniroliček, tak záměrně se tady dostávám k jedné věci. Jestli by vás zajímali i další hudebníci, kteří se rozhodli tu a tam si odskočit před kameru a udělat, řekněme, si srandu sami ze sebe nebo pozdravit nějak fanoušky. Těch je celá řada. Ono skutečně hodně hudebníků se takhle objevilo a my jsme si právě řekli s kolegou Matějem Svobodou z webu MovieZone.cz, že se tomu budeme věnovat, takže bych vás chtěl pozvat ke sledování nového Movie Songu, který už je k vidění na YouTube kanálu televize Rebel. Je to vlastně jubilejní 20. díl, takže jsme si řekli, že ho uděláme trošičku jinak a vzali jsme si na paškál právě tyhle mini roličky různých hudebníků. Některé role to byly malinko větší, o některých možná ani nevíte, že se tam objevily. Namátkou třeba takový Cannibal Corpse v Ace Venturovi. Všechno se dozvíte v aktuálním díle. Takže se určitě koukněte, možná se něčemu novému dozvíte. Mezitím míříme za další muzikou tady na rádiu Čas Rock. Něco svížnějšího by bylo třeba? Není problém, tady máte Metalliku.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Mothers of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
6: Hvězdného Marilyna Mansona.
5: Slavné Arch Enemy.
6: In Flames.
5: Slaughter to Prevail.
6: The Rasmus.
5: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
4: Mothers of Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

Buďte zdraví, rokeři, další díl pořadu Víkend bude o opravdu velkých jménech. Jestli vás zajímá jakých, tak si nás na rádiu Čas rok puste v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Ano, máme pátek 26. června a dnes je vlastně poslední den, kdy si můžete finančně přilepšit, a to díky Skřetovi, který tady pobíhá. Nezapomněl si vzít své boxíky, které jsou narvané penězi, ale kolik? To je ta otázka, takže já si myslím, že se do toho pomaličku můžeme začít dostávat. 725-33-1155, to je telefonní číslo sem ke mně do studia. No a pokud se dovoláte jako třetí v pořadí, tak půjdete do hry, takže pojďme na to.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Čas rok.
1: Tak já jsem slíbil, že si budeme dneska zahrát Skřetů v poklad, samozřejmě nebude to chybět. No a na drátě by měl čekat Juraj. Nazdar!
2: Nazdar!
1: Tak, jak se máme při pátku?
2: Výborně, poslední den dneska, práce, tak super.
1: Jo? Co víkend, už máš něco chystáš?
2: A tak při tom horku co, jedině k vodě.
1: No, taky si myslím. Hele, možná ti to pomůže taky třeba z naší strany, protože u té vody nebudeš muset utrácet za svoje. Tak co, jdeme odkrývat? Pravidla jsou ti jasná?
2: Jdeme. Dobře. Jasně.
1: Tak jdem na to.
2: Poslouchám každý den.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 200.
1: 200 korun českých na úvod.
2: Hezky. Můžeme jet dále.
1: Můžeme dále, jo? Tak jo.
2: Jasně.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 400.
1: 400, ale no, už je lepší.
2: Hezky, hezky, ale pojďme ještě.
1: Ještě jo, nestačilo, dobře.
2: Jasně.
1: Otvíráme.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 600.
2: No, výborně.
1: No.
2: Ale je to hra, pojďme ještě.
1: Tak jdeme, dobře.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 700.
1: 700, člověče.
2: No, hezké, ale jelikož jsem hráč, do pětice, pojďme ještě.
1: Do pětice, dobře, tak pojďme.
2: Ano.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 900.
1: Hele, máš to na 900.
2: Ale pojďme ještě.
1: Ještě jo?
2: Mluvím, je to hra, o nic se nejedná.
1: Tak pojďme na to.
3: A nemáš nic.
1: Takže nevyšlo, hele. Chtěl jsi moc.
2: Ale ne, proč tak? Raz se konečně dovolám, tak jsem to zkusil.
1: No dobře, výborně. Hele, když jsi dovolal, tak aspoň můžeš někoho pozdravit třeba.
2: No. Hlavně vás k tým vašim narozeninám a všichni, kdo poslouchají, nech mají radost dnešní den.
1: Tak jo, já ti moc děkuju a užívej pátek a krásný víkend.
2: Taky, krásný
1: čau, čau.
2: Víkend.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
6: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
7: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
8: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
9: Čas rok.
10: Čas rok.
11: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Pozor! Právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.
0: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
10: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: 7 hodin, 57 minut a to znamená, že ve většině školách se v tuto chvíli sedí v lavicích, ale pro letošní školní rok je to naposled. A možná to někde bude vypadat podobně.
1: Tolik hrůzí, co je v těchto deskách, nebylo ani ve smolných knihách středověku. Jediný Mazánek a Chalupová jako obvykle nesklamali.
0: Já myslím, že každý ve třídě měl nějakého toho svého Mazánka. No ano, dnes se rozdává vysvědčení, takže doufám, milé ratolesti, které mě teď dnes slyšíte, že nebudete moc zlobit rodiče, že to vysvědčení donesete celkem pěkné a hlavně, že během těch prázdnin budete v klidu. Naopak pro rodiče, vy to dneska nepřehánějte s tou kritikou, buďte v pohodě, vzpomeňte si na sebe, jak já miluju tyhle ty fráze. No a hlavně i vy o prázdninách se obalte pořádnou dávkou nervů. Nicméně, co bude o prázdninách, to si ještě necháme na někdy jindy. Teď se pojďme věnovat, co bude v té nejbližší hodince na Rádiu Čas Rock. Tak třeba Purply. Mohli bychom přihodit Volbeat. A nebo Plexis. Mám pro vás taky novinky na kanálu Čas Rock na tvrdo, mám pro vás taky pohled do kalendáře a na důvody, co kromě vysvědčení dneska taky slavit. No a nebude možná chybět ani novinka týdne, takže nabitá hodinka je před námi. Odstartuje ji ale Honza Gavelčík, protože jsou tady další zprávy.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: A auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
7: Zdržet se právě teď můžeme v Ostravě v Mariánskohorské ulici ve směru do centra města se před Jirskou osadou tvoří kolony. Nehoda dvou aut nás potrápí na Břeclavsku na trase Březí-Mikulov. Problémy jsou taky v Brně v ulici Milíčově. Tady stojí odstavené nákladní auto před tunelem. Vážná nehoda se stala u Starého města na Uhersko-Hradišťsku v ulici Kostelanské. Tady nákladní auto srazilo chodce, na místě jsou záchranáři. A vážná nehoda je taky ve Velkých Pavlovicích v ulici Dlouhé. Boural tady motorkář s osobním autem.
8: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
9: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré páteční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Prodej dálničních známek mění pravidla. Nově se nakupují pod jednotnou státní doménou gov.cz. Přechod má řidičům usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit je před nákupem na stránkách, které státní e-shop napodobují.
10: Morava aktuál.
7: Karviná se dočká nového multifunkčního sportovního areálu. Místní zimní stadion totiž čeká rozsáhlá modernizace. Zařízení ze 70. let by nově mohlo nabídnout třeba tenisovou halu anebo posilovnu. Vsetín pokračuje v zlepšování prostoru pro veřejnost. Aktuálně je schválen manuál na označování provozoven a reklamy města. Více nám řekla mluvčí Jana Rašková.
11: Chceme, aby veřejný prostor na Vsetíně působil přívětivěji, přehledněji a atraktivněji pro obyvatele i návštěvníky. Nejde o zákaz reklamy, ale o její kultivaci. Přináší doporučení, jak označovat provozovny a využívat reklamu tak, aby byla funkční, přehledná a zároveň respektovala charakter veřejného prostoru.
7: Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Ten dosud držely Spojené státy americké, které turnaj v roce 1994 hostily sami. Zápasy dosud navštívilo 3 miliony 600 tisíc diváků. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční ráno s Tomášem Michalíkem.
12: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Čas rok, 13 minut po 8. Není to tak dávno, co naše sesterská stanice Čas rok natvrdo slavila jeden rok svého působení. Na tohle programu najdete vlastně řekněme takový jakýkoliv průřez s tou metalovou scénou, jakékoliv žánry, že jich je. Taky někdy, aby si člověk dělal poznámky a nějaké grafy. Ale každopádně najdete tam i novinky nové. Pojďme se podívat na tři věci, které tam přistály v poslední době. Takže ať už prostřednictvím play.cz nebo na stránkách natvrdo.cz můžete nově slyšet třeba spolupráci kapely Motionless in White a Skylar Grey. Metalcoreisté vydávají novou desku, v plánu je to na 17. července a tohle je tedy malá ochutnávka.

Nově tam přistálo také pár songů z 15. desky kapely Evergrey. Borci jsou ve skvělé formě a potvrzují to každou novou nahrávkou, a to se týká i právě Architects of the New Wave.

No a mám tady taky jednu českou vypalovačku se španělským nádechem. Na Čas rok na tvrdo můžete ladit i kapelu Stellaris, které čeká velký milník, koncert na Resurrection Festu ve Španělsku. No a při té příležitosti nahráli právě jeden song s názvem Contra el Silencio.

0: Tak si nalaďte Čas rok natvrdo. Když jsme u té říznější muziky, tak si můžeme dát taky třeba Volbeat. Ti do toho umí taky pěkně hrábnout. Takže právě teď tady máte Shotgun Blues.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas rok.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: 26. červen, toť dnešní den, tak se pojďme taky podívat na některé věci s tímto souvisícím. Svátek slaví všechny Adriany. A těchto dívek, žen a dam je u nás nějakých 7460 a převážně se asi jedná o mladé dívky, protože věkový průměr všech Adrian je 19 let. Nicméně, já jsem si vzpomněl na Adrianu jednu filmovou a to takovou upřímnou, která vás dokáže krásně jako upřímně namotivovat, když se vám blíží nějaká velká důležitá bitva.
1: Viděl jsi ho, víš, jak je silnej. Nemůžeš vyhrát.
2: Adriano.
0: Jo, Adriano. Jinak ale pojďme dál, je tady plno jiných věcí, které dneska můžete dělat, nebo řekněme trošičku slavit. 26. červen je třeba den, vemte svého psa do práce. Upřímně, já jsem to zvažoval, jestli tady to naše stvoření třeba nevezmu, ale za prvé nevím, co bych tady s ní dělal ty 4 hodinky a za druhé moc teda už je v takovém stádiu, kdy se jí ráno z lůžka moc nechce. Ale vy klidně můžete vzít pejska do práce, má to ale jednu, řekněme takovou, nebo jednu úskalí. Musíte vzít svačinu navíc, aby nehrozilo, že ty svačiny bude krást kolegům.
3: Je možné, že ten pes sebral housku se salámem?
4: Cože? Ne, on housky se salámem nejí.
0: Jo, to říkají všichni. Jinak je 26. červen také den kokosů třeba, takže si dejte na něco, na sváču dobrého. Ať vám hlavně nespadne na hlavu, na to si dejte pozor. A mám tady ještě jednu věc, ta se týká všech pracujících. Máme totiž Národní den bezpečnějšího pracoviště. Takže zkontrolujte hasičáky, lékárničky a hlavně si pořádně pozametejte na zemi. Ať vám tam nic neklouže, protože by se vám z toho jinak mohlo stát rizikové pracoviště.
5: Jak vidím, máte tady rizikové pracoviště. Tak nashledanou, pane Hudeček.
6: Ostro. Budíček.

0: tablíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
5: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: 8 hodin 36 minut, no a já si myslím, že bychom si mohli opět zahrát našeho náradního skřeta, který už tady dneska jednou běhal, rozdával, ale nakonec nerozdával, protože Juraj chtěl hrát, až neměl nic. Jak to bude dál, to se rozvíme za malou chviličku, protože já nabízím číslo 725331155. No a pojďme na to, opět zachováme tradici třetí v pořadí, půjde do hry. Těším se na vás.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Tak, tento týden finišuje Skřetů v poklad, ale to neznamená, že by nebylo o co hrát, naopak. Boxíku je tady ještě dost a na drátě je Standa. Čau.
1: Ahoj.
0: Tak, Stando, prosím tě, jak ty a to počasí? Jak to zvládáš, to vedro?
1: No nic moc.
0: Nic moc, že? My jsme se tady bavili, prozradím, že nejlepší místo, kde by se člověk třeba na následující víkend mohl uklidit, je třeba nějaký sklípek vinný, že?
1: Ano, to bylo ideální.
0: Hele, můžeš se uklidit kam chceš. Můžeš k tomu navíc i mít bonus finanční, a to od nás. Jdeme na to? Jdeme odkrývat boxíky?
1: Jo, jdeme.
0: Výborně, tak tady je první z nich.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
0: Tak, taková jako stovečka na rozjezd, no.
1: No, tak jdeme na další.
0: Nechce se, jo, stovka?
1: Ne.
0: Dobře.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
0: No, ale tady nám to pěkně skočilo.
1: No, to už je lepší.
0: No.
1: Ale ještě se posunem.
0: Ještě se posunem, tak se pojďme posunout. Jestli teda.
1: No,
2: otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
0: No, tak jsme se posunuli.
1: No.
0: Co dál?
1: No, tak ještě jeden.
0: Ještě jeden.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 800.
0: 800.
1: No?
0: No, co dál?
1: No. No, asi si to nechám.
0: Necháš si to, jo?
1: Nechám si to.
0: Dobře, poslední slovo?
1: Jo, poslední slovo.
0: Dobře, tak poslední slovo je hotovo, já to beru, 800 je tvých, to máš jisté. Chceš vědět, kolik bylo nejvíc?
1: Určitě.
0: Tak, pojďme. Jo, tak teď mi to tu nefunguje, no, tak dobře, ale... Počkej. Hele, už to tady mám, jo? Takže, jestli bys teda hrál, tak by to dopadlo následovně. No, nedopadlo, tak. Já to nerozjedu, tady mě se to nějak celé seklo, jo. Každopádně má tam 1000, jo? Kdyby tě to zajímalo.
1: Jo. No, tak 800.
0: Ale 800 je parádní. K tomu dostáváš i bonusový balíček od partnera soutěže Investony, takže skutečně výhra parádní. Já ti moc gratuluju, můžeš ještě někoho pozdravit?
1: Díky moc. Kolegu do práce, který se nedovolal.
0: Dobře, tak zdravíme taky kolegu. Ještě jednou gratulace a hezký víkend. Čau.
1: Jo, taky hezký víkend. Čau.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
3: Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
3: Čas rok.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
12: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
13: Jsi piš a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
12: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
13: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
14: A auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.

0: týdne.
1: O další novinku týdne se tentokrát postarají Europe, kteří se 28. září vytáhnou novým albem. Z něho mají venku další kousek, který doplnili i zajímavým videoklipem. V něm si zahrála celá řada slavných jmén a my se můžeme těšit, že si je naživo užijeme na mega koncertu našeho bráchy Rádia Čas, který se bude 21. listopadu konat v Ostravar Aréně. Tak dejte vědět, jak se vám líbí.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Tak tohle byla kapela Europe v rámci novinky týdne a vy budete moci ještě dva dny nasávat tuhle čerstvou záležitost na rádiu Čas Rock až do někdy nedělního, třeba podvečera, nebo já nevím. Každopádně se díky tomu můžete i těšit na mega koncert Rádia Čas, který proběhne v listopadu právě s touhle švédskou legendou. O víkendu ale budete moci poslouchat i jiné záležitosti, protože pro vás chystáme jeden speciální program, ale co to bude, to se dozvíte po 9. hodině, ve které mimochodem zazní i Serge Tankian. Nebo Gatsmek. A nebo Saxon. Jedna punková legenda dnes slaví narozeniny, to bude taky téma následující hodinky. No a prozradím vám i druhé slovíčko letní rokové jízdy pro dnešní den. Ale ze všeho nejdříve je tady Honza Gavelčík a další přehled zpráv.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám, koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock. Čas Rock.

0: Vážná nehoda se řeší ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku v ulici Dlouhé. Osobní auto tady srazilo motorkáře. Záchranáři zasahují u Starého Města na Uhersko-Hradišťsku. Nakladák tu srazil chodce. Nehoda nás potrápí taky u obce Březí na Břeclavsku. Na výjezdu na Mikulov bourala dvě osobní auta a zdržíme se i v Brně v ulici Milíčově. Tady před tunelem stojí odstavené nákladní auto.
1: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré páteční dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku padaly teplotní rekordy. Meteorologové je včera podle televize LTV Plus naměřili na více než polovině dlouhodobě měřících stanic. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu, kdy se teploty podle předpovědi přiblíží 40 stupňům.
3: Morava aktuálně.
0: Ostrava nabídne další místo k ubytování. Město chce prodat pozemky na Seidlerově nábřeží u řeky Ostravice. Vzniknout by to měl minimálně 4hvězdičkový hotel. Pořadatelé akcí často upozorňují, že hotelové kapacity v krajském městě chybí. V Olomouckém kraji začalo hlasování o nejoblíbenější typy na výlet, zážitkové programy nebo pohodovou dovolenou. Více nám řekla tisková mluvčí Eva Knajblová.
4: Každý kout Olomouckého kraje má svůj příběh. Někde to voní po čerstvé kávě, jinde senem, všude zní sníh výletníků a často vás překvapí i takové místo, o kterém jste dosud neměli ani tušení. Dejte prosím svůj hlas těm, kteří vám zpříjemnili výlet nebo vás potěšili službou. Naše podpora pro ně znamená víc, než se na první pohled zdá. Je to poděkování i motivace do dalších let.
0: Svůj hlas můžete poslat favoritům až do konce července na webu cenykraje.cz. Fotbalový útočník Patrik Šik končí s reprezentační kariérou. Oznámil to po vyřazení nároďáku na mistrovství světa v Americe už po skupině. Český fotbal má podle něho navíc a potřebuje změnit řadu věcí. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční, teď už je dopoledne, s Tomášem Michalíkem.
5: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší Rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Ladíte ostrý budíček stále ještě s Tomášem Michalíkem pro dnešní den a máme 9 hodin 12 minut. Pojďme se podívat, kdo dneska slaví narozeniny. Já jsem totiž vybral jedno jméno, a to Micka Jonese, převážně známého z kapely The Clash. Londýnský rodák, který mimochodem jako mladík poměrně hodně cestoval za kapelama, aby je viděl, takže procestoval Liverpool, Newcastle a jezdil samozřejmě hodně takovým punkovým způsobem, jak by se u něho dalo čekat. Sám po letech vzpomínal na to období. Jezdil jsem do Liverpoolu, Newcastlu, spal jsem na schodech radnice, ve vlacích, schovával jsem se na záchodě, když přišel revizor a potom se skočil těsně předtím, než vlak dorazil na nádraží. Jo, tak ten punk ho samozřejmě provází celý život. No. V 21 letech poté spolu založil kapelu The Clash, no ale s ním to asi nebylo jednoduché a vlastně v roce 83, když kapela vydala svou stěžejní desku Combat Rock, tak to začalo velice jiskřit, hlavně mezi ním a Joem Strummerem. Mimochodem Strummer později popsal Jonese jako osobu, v níž se v té době opravdu nedalo spolupracovat a údajně se choval jako Elizabeth Taylor ve špatné náladě. Takže byl nakonec z kapely vyhozen, čímž ale vlastně také zároveň započal konec kapely The Clash. Mick Jones zůstal nadále aktivní hudebník, mimochodem v roce 2010 byl i třeba členem Gorillaz na jejich světovém turné. Takže mu přejeme všechno nej, neslaví 71 let a můžeme si ho dát taky hudebně, takže si ho dáme i se slavnou legendární sestavou The Clash a jejich

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba. Čas.

0: Tohle byl jeden kousek od Meredith Brooks, návrat do 90. let. My se teď ale pojďme věnovat nástřelu budoucnosti, která bude tady na rádiu Čas rok. A to už tuto sobotu a neděli, kdy se v rámci tematického víkendu budeme věnovat akci. Jenž proběhne, jestli se nemýlím, 16. až 19. července. Víte kde? Nevíte kde? Když napovím, že ve Vizovicích, tak asi budete určitě doma. Ano, další ročník festivalu Masters of Rock se blíží. Ten letošní velice potěšil line-upem mnohé lidi, protože na festivalu zazní mnoho různých výročí. Ať je to 40 let kapely Halloween, 40 let desky Balls to the Walls od Udo, 20 let od stěžení desky Lordi a ono toho bude víc. A my se tomu trošičku budeme věnovat právě během soboty, neděle, kdy vám nastíníme několik kapel, které na tom letošním ročníku vystoupí, takže jestli váháte, jestli jet nebo nejet, možná to pro vás bude rozhodující faktor. Nezapomeňte tedy ladit rádio Čas rok i o tomhle víkendu, kde na vás kromě tématáku čeká další pořádná várka hudebních záležitostí, včetně mých ctěných kolegů. Když jsme u té muziky, která zazní ve Vizovicích, tak se pojďme nalákat i teď, protože tady na mě skáčou In Flames a jejich pecka Stay With Me. Takže tady to máte a já vám přeji krásný poslech.
1: Posloucháte Ostrý

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například proud. Obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
5: Rockeři, připravte se! Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026.

Tak ostrý budíček pro tento týden se blíží do konce, do svého finiše, ale letní roková jízda, ta naopak plně plyne dál. A já připomínám, že dnešní výhrou této soutěže jsou dva lupeny na Magma Fest, který proběhne už 14. a 15. srpna v amfiteátru Jihlava. Letos se těšte na Bastard, Gatecrasher, Škvor, Panoptiko, Dimitri, Trautenberg, Komunál, Vohnout, Alkohol a je toho mnohem, mnohem víc. Klidně koukněte na stránky, dozvíte se vše podstatné. Pro nás je podstatné, že skládáme dohromady výherní větu. První slovíčko jsem vám prozradil, za malou chviličku dojde na to druhé, takže buďte v pozoru, za chvíli jsem zpět.

0: Rock.
1: Jak jsem slíbil, tak plním, jsem tady zpět, abych vám prozradil druhé slovíčko dnešní výherní věty. Ale já bych se mohl trošičku pomoct jednou takovou ukázkou. Schválně, jestli vás to trkne, co by to tak třeba mohlo být za slovo?
2: My home Pennywise, your dancing daddy.
1: Ano, tohle bylo Pennywise, jestli vám to teda něco říká, tak je to z hororu It. A It se do češtiny přeloží jako to. A to je právě dnešní druhé slovíčko, velmi kratičké, pouze na dvě písmenka. Takže si to zapamatujte, zkuste si to hlavně spojit s tím prvním slovem a máte polovinu. Další část, tedy třetí slovíčko, vám prozradí Hans Prokeš, který mě za chvíli vystřídá. No a odpoledne dnes, které tady budete strávit s Ivem Raškou, tak tam to všechno vyvrcholí, včetně posledního slovíčka a taky včetně obdarování někoho z vás dvěma lístky na Magma Fest. Já vám tady přeji hodně štěstí a posílám taky další muziku. Tady máte saxon.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom

Doznívá kapela Saxo na rádiu Čas Rock, 9 hodin 42 minut. No a doznívá také Ostrý budíček pro tento týden. Bando, já vám děkuju, přeji vám krásnou sobotu a neděli. Ještě jednou, bude asi vedro, takže nepřehánějte to s nějakou aktivitou, doplňujte pitný režim, tím samozřejmě, pánové, nemyslím jenom to zlatavé pivko, ale taky to nezapomeňte proložit pořádnou dávkou nějaké té vody. Užijte si to, no a Ivo, říkám ještě jednou, ten tady bude odpoledne, takže nebojte, že byste u něho dneska přišli. Oba dva tady budeme zpátky zase ráno v pondělí, takže se mějte, ještě jednou krásný víkend a na rozloučenou Gutsmack. Čus!

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny, Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rok. Čas Rok.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
8: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
9: Už dál nemusíš hledat.
10: Tady seš správně. Čas Rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
9: Žádné kompromisy, žádné hranice.
0: Rádio Čas Rok na tvrdo.
10: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na Play.cz.
11: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.
0: Čas Rok. Čas Rok.

0: Spolek Rockeři, je tady jak konec pracovního týdne, tak hlavně školního roku, a to znamená, že téma dnešního dne je jasné. Probereme vysvědčení vašich ratolestí, nadcházející dovolené, umístění potomku do táboru k babičkám a další věci, které s těmi letními prázdninami prostě souvisejí, ale nebude to jenom o tom, protože nás čeká vůbec poslední skřetu v poklad, k tomu budeme pokračovat v letní rokové jízdě, no je toho hodně. A k tomu všemu hned ze startu třeba kolektiv Soul. Motorhead a nebo The Dead Daisies. Tak to na rádiu Čas Rock bude vypadat po zprávách, které má pro nás připravené Honza Gavelčík. Tak pojď, Sokolíku, je to tvoje a já vám přeju dobré páteční dopoledne.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
5: A auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
6: Stále se můžeme zdržet ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku v ulici Dlouhé. Stala se tu vážná nehoda. Osobní auto srazilo motorkáře. Problémy můžou být taky v Brně v ulici Milíčově. Tady stojí odstavené nákladní auto před tunelem. A zdržíme se i na dálnici D1 v Ostravě. Na výjezdu na Bohumín se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu. Stejně tak v opačném směru, buďte opatrní.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré páteční dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za pohonné hmoty teď platíme méně. Maximální povolená cena nafty u čerpacích stanic dnes zlevňuje o dalších 9 haléřů na 630 korun a 22 haléřů za litr. Benzín je pak levnější o 12 haléřů a stojí 40 korun a 42 haléřů.
8: Morava aktuálně.
6: Karviná se dočká nového multifunkčního sportovního areálu. Místní zimní stadion totiž čeká rozsáhlá modernizace. Zařízení ze 70. let by nově mohlo nabídnout třeba tenisovou halu anebo posilovnu, říká náměstek primátora Andrej Bizoň.
9: Tribuna na zimním stadionu pojme až 7 tisíc diváků, což je obrovská výhoda. Uvažujeme například o tom, že by se zde hrály finálové zápasy hazenkařské ligy HCB nebo i utkání evropských soutěží. To dnes není možné. Stavající hala pojme maximálně 2000 lidí. Tímto bychom dopřáli fanouškům házené možnost zaplnit při zápasech ještě více míst.
6: Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova je před příchodem dalších vln veder v dobré kvalitě. Podle posledních měření odpovídá z 5-bodové škály stupnici 1 a lidé se v ní můžou koupat bez obav. A stejné to je i v jezerech Poděbrady. České volejbalistky rozdrtily na domácím mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 17-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu. V dnešním semifinále budou hrát od 20:15 proti Slovensku. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu.

0: Ladíte Rádio Čas Rok, no a před námi je kdo jiný než Milan Gelnár, který nám prozradí, jaký že ten pátek bude.
1: Pátek bude bez znamení dramatických karmických událostí, které mohou mít silný destrukční charakter. Nicméně i přes nepříjemnosti nám tyto situace přinesou hluboké poznání a poučení. Zároveň to bude silně zvyšovat intenzitu našich milostných citů. Co se týká notivých znamení, tak kozolozy mají naději na profesní úspěchy. Býci budou inklinovat k flirtování a pany by měly být praktické a pragmatické. Lvy mohou snadněji podléhat milostným svodům. Střelci prokážou svou vnitřní moudrost a beranům by mělo vše vycházet náramně. Blíženci mohou zažívat větší zmatky. Váhy mají naději na zamilovanost či užívání si na poli sexu a vodnáři se dnes naštěstí zřejmě spoléhat nebudou moci. Ryby mají naději na snadné zisky či nějaké dárky. Radci budou mít potřebu něco tvořit a štíři mohou zažívat řadu drobných profesních nepříjemností. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
2: Rádio Čas Rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Na rádiu Čas rok nám dozněli kolektiv Soul, no a dneska ve školách taky dozněli. Naposledy se rozeznělo zvonění, které ukončilo další školní rok. Tak se rokeři pochlubte, jak ty vaše ratolesti dopadly a co třeba za to vízo dostanou. Jestli přes čuňu, nebo je naopak zaslouženě pozvete na něco dobrého. Jak je to u vás? Klidně se můžete svěřit na náš WhatsApp s číslem 725331155. Já se musím pochlubit, že náš Ondra donesl výuční list elektrikáře s vyznamenáním založený pěkně v červených deskách. No, jestli to byla provokace nebo ne, myslím tím, že červené desky, to nevím, ale má tam prostě vyznamenání. Tak to dneska zapijeme.
1: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na moje hruska.cz.

Buďte zdraví, rokeři, další díl pořadu Víkend bude o opravdu velkých jménech. Jestli vás zajímá jakých, tak si nás na rádiu Čas rok puste v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Rádia Čas Rok.
1: Jo, jo, skřetu v poklad, Rádia Čas Rok. Dnes naposledy, kdo ví, jestli ještě bude, vůbec někdy bude. To se teprve uvidí. Každopádně dneska se hraje a štěstí bude teďkom zkoušet, kdo tam je. Já se zeptám. Tomáš, ahoj.
2: Ahoj Tomáš, zdravím
1: všechny. Nazdar, nazdar Tome, tak zeptám se, první otázka. Co dneska je konec, no, konec školního roku, je doma nějaká ratolest?
2: Není, už mám všechno odrostlé, takže nemám.
1: Chvala Bohu, jo, říkáš.
2: No, tak.
1: A vnoučata nějaké? Nic, školky?
2: Vnoučata jsou, ale 8 měsíců, tak to ještě.
1: A to je ještě brzy, to je ještě brzy, výborně. Tak, no a dále s tím souvisí samozřejmě s tím letem i dovolené. Chystáte se někam?
2: Já už mám podovolené, teď jsem byla motorka v Černé hoře, takže mám už to víceméně za sebou, mám možná něco v září, ještě uvidíme.
1: Jasná věc, každopádně nějaká kačka by se ale hodila, že jo?
2: Určitě.
1: Pravidla naší soutěže znáš?
2: Znám.
1: Takže to můžeme spustit?
2: Můžeme.
1: Jedem.
3: Otevírám Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 100.
1: Tak, tam tady to není vůbec co řešit, že jo? Jedeme dál, že jo? Asi?
2: Ano, jdeme.
3: Otevírám Box Rádia Čas Rok, který je

0: nich, jak dlouho jste byli na těch motorkách?
1: Týden.
0: Týden? S nějakou partou nebo ve dvojku?
1: Jo, jo. Ve trojku jsme byli tři motorkáři, no.
0: Týden, tak to jste projeli dost asi, ne? Jste dali
1: no,
0: za benzín.
1: 3,5 tisíce, asi 3,5, no jo, to taky, no.
0: Takže ještě trojka nám chybí, tak jedem, ne?
1: Tak sudme to ještě, ano.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
0: No, teď on je rajný.
1: No, už je to lepší, ale ještě by to možná trošku mohlo.
0: Ještě by měl přitlačit?
1: Ještě zkusme.
0: Jedem.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 700.
0: Hele, jak se říká, kdo hraje, ten nevyhraje. Je něco jiného, kdyby si vsadil a pak si nevyhrál zpátky to svoje, ale takhle?
1: Je to tak, no. Tak 700 není špatný, že? Už je to na malou bečku skoro, takže...
0: No, to je. Na malou záleží, no. Záleží, co piješ.
1: Jo, koníčka bych si asi dal. No.
0: Koníček, jo, já si myslím, že 654 korun z Fianky, tuším, tam jsem někde zahlíd v Globusu, malý soudek, 15, taky by nebyla špatná na víkend, co? No, chystáš něco ne, na ten ne, víkend, ne, nebo jenom tak, že ježíš?
1: No, nějaké grilování asi s rodinou, no, doma.
0: No tak, takové to domácí chlastání, jak se říká.
1: Jo.
0: Tak co jedem?
1: Tak já nevím, tak riskujme, tak zkusme ještě.
0: Hele, no. Takže soudek máme a ještě něco na ten grill, ne?
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 800.
0: No, takže máme soudek, takového půl kila masa nějakého, téma, to by ještě chtělo, ne? Něco, nějaká klobáska, to je dražší než maso dneska.
1: No, tak dobře, zkusme ještě jedno.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 900.
0: No, vidíš to, přiložíme no, ještě to nějaký sýreček k tomu, že jo, nějaký hrvelínek na ten grilaček.
1: Ty mě pokoušíš.
0: No, tak když už, tak se jede bomby, ne?
1: Tak jo, tak ještě zkusme jednou.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 1000.
0: No, dívej se na no, to, jak nám to pěkně ještě odsejpá, co? Takže co teď, kamaráde?
1: Já už bych to asi nechal tak. Takže já bych skončil asi.
0: Ty bys si skončil?
1: Jo, těch 1000 je slušné.
0: Jsi si jistý?
1: Jsem.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Poslouchá tvoje žena?
1: Neposlouchá.
0: No tak ona se nic nerozumí, ne? By ti nenadala, kdyby si řekla, ty vole, ty jsi mě mohli mít takovou grilovačku a ty jsi to projel a my jsme se mohli mít ještě líp. Soudek máme, jo. Maso máme, síry máme, co ještě pro děcka, ne? Nějakou kovču, když přijou vnoučata, tak nějaké, vlastně ona je malá, 8 měsíců.
1: Tak dobře, tak zkusme ještě jednou.
0: Tak krabici sunáru, ne? Pro
1: jo.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 1100.
0: Ale rodina je pouštěná.
1: Jo, tak ten myslím, že už to asi stačí bohatě, necháme taky někdy.
0: Jo, se tě a gadě hlady, že? Tak toho necháme tam. Jo. Dcera, vnučka, všichni budou vrát, že dobře. Kamaráde, takže mám si zapsat 1200 korun?
1: Ano.
0: Dobře, značím 1200 kaček, ne, 1100, pardon, 1100, 1100, já se omlouvám, protože už mi tady na mě něco svítí. Takže ten další, kdybychom otevřeli.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 1200.
0: 1200 by tam bylo a já ti teď pustím, k čemu ses mohl dopracovat. Sedíš, ležíš, ano. Nebo co děláš?
1: Stojím.
0: Ty máš práci jakou?
1: Sedávou počítači.
0: Takže ses postavil radši.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 1300.
0: Takže k tomu ses mohl dopracovat, já myslím, že to byl pěkný výsledek, co říkáš?
1: No určitě.
0: 1100 kaček, takže víme, co jsi, jak jsi s tím naložil, když tak potom pošli fotku, jak si to tam užíváte za naše doma.
1: Dobře, jasně,
0: jak vám chutnalo, jaké to všechno bylo. Vydrž mi ještě na drátě, každopádně k tomu dostáváš dárkový balíček od Investony, která je sponzorem našeho pořadu, nebo téhleté soutěže. A návrh Liquido, komu?
1: Komu? Asi všem, co se nedovolali, tak když mi ještě držím palce, jestli ještě
0: to víš, jo.
1: Bude mít šanci.
0: A tvůj výsledek likvidační nebyl, byl skvělý a úspěšný. Takže ano, děkuji za hru, krásný víkend a vydrž mi na telefonu, jo?
1: Ano, ahoj.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: telefon, výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Čas Rock.
3: Čas Rock.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
8: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

jsme se na Radiu Čas Rok dostali ke konci hodiny a není nic jednoduššího, než se pustit do té další, ve které zazní Trivium. Lordy, o kterých hodíme pár slov. A do třetíce Škorpíci. Taková je hudební nabídka Rádia Čas Rok, k tomu novinka týdne. A víte co, taky vám prozradím, jak se můžete jednoduše stát majiteli vstupenek na jeden vychytaný festival, aniž byste museli otevřít svoji kešeni. To všechno po zprávách s Hanzem a ode mne přání dobrého dopoledne.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: A auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
4: V Ostravě se aktuálně můžeme zdržet na Mariánsko-Horské ulici. Ve směru do centra města se můžou tvořit kolony, a to před Jirskou osadou. Problémy jsou taky na dálnici D1, na trase Ostrava-Bohumín. V obou směrech se tady jezdí pouze v jednom jízdním pruhu.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré páteční dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko zasáhnou extrémně vysoké teploty. Meteorologové na neděli předpovídají 40 stupňů. Měl by to být vrchol tropických veder. Z kraje příštího týdne už se mírně ochladí. Teplotní rekordy aktuálně padají po celé Evropě.
7: Morava aktuál.
4: V několika vodních nádržích v Moravskoslezském kraji už je zhoršená kvalita vody. Jde o rybníky v Edrovicích a Bohušově na Bruntálsku a vodní nádrže Údolí Mladých v Bílovci na Novojčínsku a v Budišově nad Budišovkou na Opavsku. Vsetín pokračuje v zlepšování prostoru pro veřejnost. Aktuálně je schválen manuál na označování provozoven a reklamy města. Více nám řekla mluvčí Jana Rašková.
8: Chceme, aby veřejný prostor na Vsetíně působil přívětivěji, přehledněji a atraktivněji pro obyvatele i návštěvníky. Nejde o zákaz reklamy, ale o její kultivaci. Přináší doporučení, jak označovat provozovny a využívat reklamu tak, aby byla funkční, přehledná a zároveň respektovala charakter veřejného prostoru.
4: Fotbalový útočník Patrik Šik končí s reprezentační kariérou. Oznámil to po vyřazení nároďáku na mistrovství světa v Americe už po skupině. Český fotbal má podle něho navíc a potřebuje změnit řadu věcí. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Pohodové páteční dopoledne přeje ze studia Honza Gavelčík.

0: Toto byly Trivium na rádiu Čas Rock a před námi novinka týdne. Tam mimo jiné visí i na našem facebookovém profilu, tak mrkněte a dejte vědět.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
0: O další novinku týdne se tentokrát postarají Europe, kteří se 28. září vytáhnou novým albem. Z něho mají venku další kousek, který doplnili i zajímavým videoklipem. V něm si zahrála celá řada slavných jmén a my se můžeme těšit, že si je naživo užijeme na mega koncertu našeho bráchy Rádia Čas, který se bude 21. listopadu konat v Ostravar aréně. Tak dejte vědět, jak se vám líbí.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

Lordi a s nimi zakládající člen kapely, který měl přezdívku Amen-Ra, a to z důvodu jeho převleku na motivy egyptského vraha. Válel to u nich od roku 1994 do 2022. No a nejenom o kapele Lordi, to bude na rádiu Čas Rock celý tento nadcházející víkend, který bude patřit dalšímu ročníku festivalu Masters of Rock. V každé hodině si vezmeme na mušku jednu z kapel, která se ve Vizovicích od toho 16. července ukáže, a kdo ví, možná, že si zahrajeme i o nějaké volné stupenky na tuto skvělou akci. To se dozvíte, když budete poslouchat naše vysílání, které začne zítra úderem 9. hodiny pod vedením s mojí maličkostí. Ale dneska je pátek, venku je hit, jak kdysi na NHčku Vysoké pece, a tak se raději osvěžíme, a to další muzikou, se kterou mám nachystané System of a Down a taky Filter. Pěkné dopoledne, přátelé!

0: Jazz Rock. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
6: Hvězdného Marilyna Mansona.
5: Slavné Arch Enemy.
6: In Flames.
5: Slaughter to Prevail.
6: The Rasmus.
5: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
7: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
8: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni

0: Korpíci a na rádiu Čas rok bude jedna legenda střídat druhou. Je to tak, Peťo, zdravím tě, čau.
1: Ahoj všichni, ahoj Honzi.
0: Nazdar, nazdar, tak jak to jde při pátku?
1: Ty blaho, no, už se mi z toho točí hlava, no, je to hodně.
0: Je to hodně. Probíráme dneska co jiného než vysvědčení. Máš doma nějaké potomstvo, které doneslo?
1: No, tak zatím máme vysvědčení jenom z hudebky.
0: No.
1: Starší klarinet a mladší bicí. A dneska uvidíme.
0: Jak vás napadl ten klarinet?
1: No, tak to spíš šel z flétny, na to začínal, a teď vlastně už bude saxík.
0: No, tak to je velice zajímavé. A jak dopadlo vysvědčení?
1: Dopadlo dobře.
0: Tak to je skvělé. A ty bicí nástroje?
1: Ty bicí nástroje tam měl třikrát za jedna a jednu dvojku přímo z hraní. No, on je takový prostě lét, no.
0: A jak dlouho už to do toho valí?
1: Teď čtvrtý rok.
0: Máte doma radost?
1: Ale jo,
0: když začne cvičit?
1: Teď se to dá poslouchat. Jo, z začátku to bylo takové, když duš, bum, bum, a teď už to má nějaký ten styl.
0: Paráda.
1: Když si nebo něco koukne a třeba do toho.
0: Skvěle, tak držíme palce a máme radost, že jsou mezi námi muzikanti. Tak no, pak se svěř, jak dopadlo to vysvědčení z té školy. Ale teď muzika Guns N' Roses.

0: 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rock. Čas Rock.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.

0: ako najlepšie viem. Třeba uvařit oběd. No, ke kterému je ta pravá chvíle. Tak si nechte, přátelé, chutnat a já vám k němu nabídnu kornelu. Steel Panther. A taky Firehouse. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát a mám pro vás hned dvě pozvánky. Na co? Tak to se dozvíte po zprávách, které už přebírá Marcelka. Dobré odpoledne.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě, a to na dvou místech. Ve Vítkovicích na Halasově ulici se srazilo osobní auto s nákladňákem a v městské části Jih na výjezdu z Pavlovovy na Výškovickou ulici havarovala dodávka a osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas Rock.
3: Pohodové odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října, a to společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních voleb pak bude 16. a 17. října. O termínu dnes rozhodl prezident Petr Pavel. Na odevzdání kandidátních listin budou mít volební formace nebo nezávislí kandidáti čas do úterý 4. srpna.
4: Morava aktuálně.
3: V Bohumíně otevřeli nové chráněné bydlení. Moravskoslezský kraj dokončil přestavbu rodinného domu, který teď slouží lidem se zdravotním postižením. Více nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
5: Jednalo se o rekonstrukci. Rekonstrukce stala 19 milionů korun. Z toho 15 milionů jsme získali z Národního plánu obnovy. Toto zařízení je určené pro 6 klientů. Je to zázemí rodinného typu, co znamená, že tito lidé jsou tu opravdu doma. Co je fantastické, tak je to prostředí. Je to vesnické prostředí a je to dům se zahradou, ze vším všudy.
3: Nové bydlení jim nabídne bezpečné zázemí a větší samostatnost v běžném životě. Mikulov po letech plánování otevírá opravené návrší pod Kozím hrádkem. Oblíbené výhledové místo nabízí nové dlážděné cesty, lavičky k odpočinku i čerstvě vysazenou zeleň. Návštěvníci tady najdou i poeziomat. Hlavním cílem úprav bylo ekologické zadržení dešťové vody v krajině. A české hokejbalistky rozdrtily na domácím mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 17-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu. V dnešním semifinále pak budou hrát od 20 hodin 15 minut proti Slovensku. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

0: Radio Čas Rock slaví narozeniny.
1: 15 let Radio Čas Rock. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Skvělá věc. Sní Thunderstone, je pátek, no a to znamená, že nás na rádiu Čas Rok čeká premiéra pořadu Víkend. V něm se tentokrát podíváme hned za opravdovými velikány rockové a metalové scény, kterým vévodí třeba Ozzy, který tam taky dostane prostor. Začátek je naplánovaný na 19. a to samé, ale i s obrazovým materiálem bude o hodinu později k mání v televizi Revel. Tak snad budete spokojeni, tak jako s další muzikou, o kterou se teď postará Bonovox se svojí kapelou. Tady je...
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Ano, je to přesně tak. Forest Jump ti dostanou na letošní Holbě prostor v sobotu 25. července od 14:00 odpoledne. Po nich přijdou na řadu Reflections of Karma, Jabaron, Ivan Mládek, Proteus, Aleš Brichta a headlineři celého festiáku Pretty Mate. No a páteční program, tak ten vypadá asi tak. V 15 hodin Witchhammer a potom Malignant Tumor, Kurtizány z 25. Avenue, Citron, Cocod Minute a Tři sestry. Kompletní rozpis najdete na našem webu, kde si při jednom můžete koupit i vstupenky, které tam jsou hned ve třech variantách. Tak to bychom měli a na rádiu Čas Rok pokračujeme. Korn, Chris Rea a mnoho dalších. Pěkné odpoledne.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Pozor, velká slevová akce vtedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Ten konec se mi líbí, ty zvířátka tam, že jo, ještě ty čudík tam chyjí. No, ale my jdeme na písničku na přání a s ní tady je na telefonu Lukáš, zdravím tě.
1: Ahoj, ahoj, Honzo.
0: Čau, Luky, tak slyšíme, že za volantem, můžeme se zeptat, kde jsi a jak to vypadá na silnicích?
1: Ano, no, tak zatím to vypadalo dobře, teď jsem před Moravskou Třebovou, směr Olomouc, tady už to chvíli postává, ale to se tak jako hýbe před tím rondlem, pak se to zase rozhýbe.
0: Klimatizace funguje?
1: Naštěstí, jo, bez ní bych to nepřežil.
0: Jasná zpráva. Máš namířeno teda tady k nám do Ostravy, jo?
1: Jo, jedu do Ostravy a do Havířova potom.
0: Tak, víkend před námi, chystá se něco?
1: No, tak koupaliště asi zítra, Břesina.
0: No jo, tak jo, tak je, tam je krásně. Tak, probíráme dneska taky naše ratolesti, vysvědčení. U vás bylo něco takového?
1: Jo, tak teda ta dostala výučák 2 dny zpátky a mladej ten přinesl dneska vízo, takže jako...
0: A víme, jak to dopadlo? Volala, drahá, choď?
1: Jo, dcerka tak jako prošla, že jo, takže jde dál. Jde pak na nastavbu, asi ne, tak ten má jenom 1 troječku, ale jako on si hodně toho spravil, takže jako pohoda.
0: Tak jo, takže zaslouží si na ten koupák, jo. A dcerka v čem bude pokračovat?
1: No, ona je momentálně aranžerka v reklamě a jde na nastavbu, tam má upřímně teď ani nevím, jako.
0: To je fuk, hlavně ať to nějak dobře dopadne. Ano, a my u těch ženských zůstaneme, co se aspoň týče vokálu, protože si vybral Amarant, komu?
1: No ano, no tak pro moji rodinu, pro Raduzu a tak jako všeobecně pro všecky, dá se říct.
0: Ok, kolik dneska stojí vstupné na Vřesině? Nebo na Porubáku, jak říkáme, nevíš?
1: Tamhle to ještě nebo, ale počítám kolem 2 kg, přes 2 kg, nevím.
0: Na hlavu, jo?
1: No, myslím, že jo. Možná dítě má slevu, nebo je tam možná 2+1, ale to nevím, jako loni, já to moc nějak nepamatuji.
0: Jasná věc. Dobrá, každopádně si to tam užijte a tady je písnička. Ahoj.
1: Jo, měj se hezky, ahoj.
0: Čau. Mačte.

0: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hackr. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hackr. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
1: Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Čas Rok.
3: Čas Rok.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
7: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
6: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
7: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock. Pravé rockové

0: Danko Jones na samém závěru této hodiny a před námi dalších 60 minut. Nick Jurov, taky Guano Apes. A nebo Hardcore Superstar. Obrkujeme se na naší letní rokovou jízdu a probereme ty nadcházející prázdniny. Tak nadcházející, už vlastně začne, že jo? Máme za 2 minutky 1, dobré odpoledne.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám, koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Čas Rock.
1: Čas Rock.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
11: A auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
12: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz
13: Řidiči, aktuálně pozor, v Bruntálu na Květné ulici havarovala tady 2 osobní auta. V Ostravě před výjezdem z Místecké ve směru na Vítkovice se srazilo osobní auto s náklaďákem a nehoda náklaďáku a osobního auta stále komplikuje provoz v Ostravě Vítkovicích na Halasově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
14: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
13: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vraždy by se v Česku už nemuseli promlčet. Skupina senátorů totiž navrhuje zrušit současnou 30-letou lhutu, po které se případy definitivně odkládají. Podle nich už dnes kriminalisté díky testům DNA dokážou spolehlivě vyřešit i desítky let staré zločiny. Změna je klíčová hlavně pro pozůstalé rodiny obětí.
1: Morava aktuálně.
13: Zlínský kraj podpoří projekty přístupného bydlení. Zaměří se na města a obce. Podrobnosti dodává náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
15: Dostupných nájemních bytů je ve Zlínském kraji stále nedostatek. Chceme motivovat obce, které se pouští do finančně náročných projektů, výstavby nájemního nebo sociálního bydlení. Každý nový byt v každé obci je pro nás důležitý, protože přispívá k tomu, aby se lidem v našem kraji žilo dobře. Toto je první krok a očekáváme, že v dalších kolech podpoříme další projekt.
13: Na tento program vyčlenilo hejtmanství 30 milionů korun. Moravskoslezský kraj obsadil skvělé 4. místo na olympiádě dětí a mládeže. Mladí reprezentanti vybojovali v Praze celkem 40 medailí, z toho 10 zlatých. Nejvíce se dařilo stolním tenistům a volejbalistům, kde zlato brali dívčí i chlapecké týmy. V celkovém hodnocení regionu zvítězila Praha před Jihomoravským a Středočeským krajem. A českou čtvrtkařku Lourdes Glorie Manuel čeká v neděli v Paříži další závod v diamantové lize. 20letá Manuel bude jedinou českou zástupkyní na mítingu. Po posledním diamantovém vystoupení v Oslu vyhrála v Ostravě zlatou tretru, pak se jí ale příliš nevydařil míting v Hengelu. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké

No, když se tak dívám do kalendáře, tak Europe ti budou 21. listopadu součástí megakoncertu našeho bráchy Rádia Čas, ale na to si ještě budeme muset počkat a tak se raději podíváme, co je dneska ve hře v naší letní rokové jízdy. Ta vám každý den nabízí vstupenky na nějakou tu vychytanou akci a tentokrát jde o dvě vstupenky na jihlavský Magma Fest, který se bude konat od 14. do 15. srpna. Jestli se tam chcete podívat, a to úplně zadarmo, tak stačí poskládat výherní větu, ze které jsou venku dvě slova, které znějí dneska to. Dneska to. A já doplním bude. No, takže dneska to bude. A že by to byl, to poslední slovo bylo hits? No, tak to se dozvíte. Od Kikiny, která bude mít od 15 hodin pod palcem odpolední drive. Já vám držím palce a nabízím další pecku tentokrát v podání kapely Wasp, která se bohužel omluvila z Bison Fire Festu, který právě teď probíhá ve spáleném Poříčí. Tady jsou, takže taková aspoň útěcha.

Jste ve společnosti Rádia Čas Rock, kde dneska nemůžeme neprobírat jak ten poslední školní den, tak nadcházející letní prázdniny, se kterými jsou samozřejmě spojeny dovolené. No a otázka na tělo, kam se letos rockeři chystáte? Bude to nějaká zahraniční destinace, anebo raději volíte tu naší českou zemi, ve které máte svoje oblíbené místečka, na které nedáte dopustit? Klidně nám dejte tip na náš WhatsApp s číslem 72533 1155, jak jste na tom letos s dovolenou. Předem díky, no a já vám za chvíli nabídnu jednu z kapel, která se letos ukáže u nás na Holbě.

0: rok.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream, perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
6: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Rádiu Čas Rok dozněla kapela, která si říká Inkubus. Máme 13 hodin 30 minut, to znamená jediné, že je půl druhé, a taky to, že si zahrajeme podle vás. 725-33-1155, číslo sem do studia Rádia Čas Rok.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na Rádiu Čas Rok. Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rok přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rád.

0: Sami Heger, teď tady u nás na rádiu Čas Rok a my si budeme hrát pěkně česky. Mám na drátě Víťu, čau chlape.
1: Nazdar, zdravím tě, ahoj.
0: Nazdar, kamaráde. Tak máme pátek, půl druhé, ještě pořád v práci?
1: No, v práci už nejsem, už mám volno, už mám víkend.
0: A co se chystá na něho?
1: No takže, teď jsem si zařídil rostlinky, přichystal jsem si je, zastřídil jsem si, připravil jsem si všecko na zítřek na ráno a teď mám malé občerstvení.
0: Počkej, co si říkal, jsi zastřihl?
1: Rostlinky, které si pěstuju, čili papriky a feferonky.
0: Jo, takhle, takže nezabrousli jsme někam, kde nemáme,
1: ne,
0: ano.
1: Ne,
0: takže
1: ne.
0: Čili papričky, to si říkáš tak na snídaní, výborně, no a potom si říkal, že jdeš nějaký koncert nebo něco, ne?
1: No tak samozřejmě, tak dneska je čtvrtek, dneska nic, ale v pátek frčíme na Liberec, máme koncertík jeden a v sobotu máme tady taky další akce, to znamená, v Orlové bude úžasná akce na náměstí, kde budou kapely hrát úplně luxusní, jo, Marcel Woodman, Legendy se vrací a tak dále, no je to hromada věcí.
0: Je to hromada, tak, ale ty jsi vybral Ingot a to nejen tak pro bus darma, takže komu to půjde?
1: Tak, já bych to chtěl svojí vnučce, já se musím normálně rozbrečet, Valeska je moje vnučka a dneska má první třídu samé jedničky a chci to poslat jí a samozřejmě

0: Rok. Holba rok na grilu 2026.
1: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
0: Vstupenky na www.časrok.cz.
1: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
0: Vaše sběrna.cz.
3: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Pozor! Právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce pomlčka.

0: Hausmann.cz.
1: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
2: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Buďte zdraví, rokeři, další díl pořadu Víkend bude o opravdu velkých jménech. Jestli vás zajímá jakých, tak si nás na rádiu Čas rok puste v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

Days Grace za námi a naopak před námi. Horáš Reed. Jedna z těch nejznámějších vypalovaček kapely Valtari. A budou i Dynasty. Ptáme se, kdo dneska slaví, co je všechno v kalendáři za zajímavé události. No a pokračujeme v naší hře. Co? Skřet, že by něco navíc? No uvidíme. Držím palce, přeju pěkné odpoledne.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady.hanys.cz.
7: A auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
8: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě, a to na dvou místech. Na Tišínské ulici se osobní auto srazilo s motorkou a na Plzeňské ulici před vodárnou ve směru ke křižovatce havarovala dvě osobní auta. A nehoda dvou vozidel také stále komplikuje provoz v Bruntálu na Květné ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobyelektro.cz.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Pohodové odpoledne rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Restaurace bojují o zákazníky. Téměř polovina z nich už nabízí věrnostní programy. Podle průzkumu se totiž hosté do restaurací s bonusovými systémy vracejí až o třetinu častěji. Podle televize LTV Plus se mnohem více využívají i digitální aplikace a umělá inteligence. Velkým lákadlem pro zákazníky stále zůstávají akce typu pátý oběd zdarma.
11: Morava aktuálně.
8: Ostrava Poruba se dnes odpoledne proměnila v jedno velké centrum pouličního umění, exotické hudby a nového cirkusu. Odstartovala tady populární pouliční akce Festival v ulicích. Hlavní třída, její vnitrobloky a přilehlá prostranství budou po dva dny patřit kultuře, setkávání a letní pohodě. A zve i náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
12: Festival v ulicích. Přijďte se určitě podívat. Čekají nás netradiční umělci, kteří jsou napříč kontinenty, od Austrálie, Ameriky, Afriky až tady po Evropu, takže samozřejmě to bude stát za to. Rozmanitost je obrovská a určitě něco dobrého k jídlu bude.
8: Pro všechny návštěvníky je celá akce zdarma. V Olomouckém kraji platí ode dneška přísný zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Důvodem je mimořádné sucho a vlna veder, kvůli kterým hrozí extrémní riziko vzniku požáru. Na celém území kraje je zakázáno také používat pyrotechniku a pálit dřevo. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 15 000 korun. A finalistku z roku 2021 Karolínu Plíškovou čeká v prvním kole tenisového Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková se utká s domácí Hanach Klukmanovou. Karolínu Muchovou čeká ruska Anastázia Zacharovová. Jiří Lehačka se pak střetne s Australanem Alexejem Popirinem a Jakub Menšík narazí na domácího Tobyho Samuela. Rozhodl o tom dnešní los v Londýně. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu.

Je 26. června a s tímto dnem jsou spojeny hned dvě události, které se týkají Rolling Stones. Ta první je z roku 1973, kdy v domě Keitha Richardse zatkla policie jak jeho, tak jeho přítelkyni Anita a Anetu a sdělili jim obvinění z nedovoleného přechovávání drog a taky zbraní. No a v roce 2005 šly do prodeje nejdražší vstupenky v rock'n'rollové historii. Jeden lístek na koncert Rolling Stones v Hollywood Bowl se prodal za 249 liber, což znamenalo, že minuta koncertu stála fanouška celé 2 libry. No, to na holbě vás jeden koncertní set vyjde na necelé kilo a k tomu asi není co dodat, že jo? No, svátek slaví jak Adrian, tak Adriana. Jednu máme u nás doma, tímto zdravím a přeju všechno nejlepší nejen té své vnučce, ale i vám všem ostatním a tady je něco pro vás. Hra.

0: poklad. Na rádiu Čas Rock.
1: Slyšíte dobře, Skřetův poklad rádia Čas Rock je tady. Tentokrát bereme čtvrtého v pořadí 725 33 1155.

0: Čas rok. Je tady z Křetův poklad Rádia Čas rok. No, podle všeho předposlední vůbec, co se týče jeho historie zatím teda, protože to poslední kolo bude hrát s vámi Kikina. Já mám na drátě Pavlíka, zdravím tě, ahoj Pavle.
1: Ahoj, ahoj, slyšíme se?
0: Nazdar, no, slyšíme se výborně.
1: Perfektní, super.
0: Spojení navázáno. Tak, jak se máš?
1: Perfektně, krásně, sluníčko, teploučko.
0: Až moc.
1: Třeba vyrazit někam v vodě.
0: A? Ty jsi na tom podobně?
1: No, já jsem bohužel v autě, ale já doufám, že se k vodě dneska ještě dostanu.
0: Jej, tak to je nějaký typ.
1: Přál bych to všem.
0: Kam bude?
1: Typu je spoustu, já konkrétně budu asi u bazénu na zahradě.
0: To se nějak.
1: Ale Žermanická přehrada, Štěrkovna, kterákoliv nádrž tady v Moravskoslezském určitě bude úžasná.
0: Nádhera. Hele, my dneska probíráme, co se týče malých rokerčat. Máš doma nějaké, co doneslo vízo?
1: Mám doma malé rokerčata, ale ještě ne ve věku, aby nosili vysvědčení.
0: Jo, takhle, takže ty to máš čerstvé, jak se říká. A co se týče dovolené?
1: Něco už je za náma, něco je před náma, opalení, ale ještě to doladíme.
0: Já si myslím. A k tomu bude zapotřebí pár peněz, že jo?
1: Ty brdě, no tak to by určitě pomohlo.
0: A ty si teď budeme hrát. Znáš pravidla naší soutěže?
1: Už jsem to slyšel.
0: Takže můžeme spustit první? Otevřít první box. Dobrá.
2: Otevírat box Rádia Čas rok, který je plný peněz. 100.
0: Tu stovečku dostává každý z vás, jo? Tak jako balíček no, tak od investory. No. A jedeme dál?
1: Jednoduché.
2: Otevírat box Rádia Čas rok, který je plný peněz. 200.
1: No, to už je pěkné, ale jdeme dál.
2: Otevírat box Rádia Čas rok, který je plný peněz. 300.
1: No super, teď už by to vyšlo a i k té vodě dojet, tak zkusíme ještě.
2: Otevírat box Rádia Čas rok, který je plný peněz. 400.
0: Říkal jsi dojet k vodě, jak jsi to myslel?
1: No tak je třeba natankovat do auta, natankovat potom do nějakého džbánku, nějakou limonádu nebo něco, tak no. Za 4 kilo už by to šlo.
0: Už by to šlo, jo? Jak ty to máš daleko k té vodě, nemyslím jako do toho bazénu tvojeho, ale třeba tam někde na tu přehradu?
1: No asi 10 minut autem, takže nic hrozného, za ty 4 kilo by to vyšlo.
0: Tam i zpátky, i s Nanukem, jak se říká, jo, že? Ale můžeme jít dál, jasné. Ne? Asi můžeme dát něco ostřejšího.
1: Já si myslím, že to, jo, hecnem to, jdeme dál.
2: Otevírat box Rádia Čas rok, který je plný peněz. 500.
0: No vydá, hele, ty jsi říkal, o limonádě si básně, než jsme šli do vstupu, ale o něčem jiném, že tam máte u vás výborný pivovárek, že tam mají, co jsi říkal, co tam mají nejlepšího na čepu?
1: Koníčková 11, velice pitelné.
0: Výborně, tak to dneska v Parkousku by se mohlo vejít, ne, když je takový hit?
1: Bylo by to krásné.
0: Je, kež by to tak bylo. Na kolik vyjde jeden kus?
1: Za 600 jich zvládnu asi 10.
0: Takže potřebujeme ještě to kilo, které je před námi.
1: Jdeme na to, přesně tak.
2: Otevírat box Rádia Čas rok, který je plný peněz. 600.
0: Vydá, takže ty zvládneš 10 kousků?
1: Výborné. No neříkám, že dneska odpoledne, ale
0: jinak běžně jako jo.
1: Do víkendu. Jo.
0: Jo, těch 10, no tak slyšíš, máš trénink, no tak to je správné. Hele, a co teď?
1: Já jsem hráč, jdeme do toho.
0: Takže pokračujem.
1: Otevřím. Jo.
2: Otevírat box Rádia Čas rok, který je plný peněz. 700.
0: 700 korun českých tam máme. A?
1: To je nádherné, to je nádherné. To už nemám obavy tam zajít.
0: Kam? Na ty žermánky?
1: Do restaurace. No, třeba.
0: No, jo, to není. Za těch 700 už by se trošku něco dalo, že? Nějaké meničko, do 2 kila. No, ale nesmíš vychlastat. Nesmíš vychlastat, ale těch 10 piv.
1: No, samozřejmě, je to jenom pro jednoho.
0: Jasný, rozumím, hele. Takže co, teď to záleží, kamaráde, na tobě. Co dál?
1: Otevři další.
0: Ty jsi opravdu hráč, jedem.
2: Otevírat box Rádia Čas rok, který je plný peněz. A nemáš nic.
0: Kamaráde, bez piva, bez jídla, bez peněz.
1: Je to tak.
0: Takže ty opravdu...
1: Nic, tak budu muset zůstat do toho bazénu. Dneska.
0: Aspoň doma a napít se vody z kohoutku.
1: Jo, perfekt.
0: To jsou hlídky, co na víkend. To nic se nedá dělat. Já ti moc děkuju za hru, jsi opravdu hráč. Možná se to povede ještě někomu poslednímu u Kikiny, ale každopádně vyhráváš alespoň balíček od Investony. Měj se krásně a můžeš někomu poslat Queeny, kteří jsou nachystaní v playlistu.
1: Ty se mi taky krásně děkuju za Queeny. Poslal bych to asi především dom, ženě a všem, kteřím se dneska ještě pokusí dovolat a zkusí něco vyhrát.
0: Výborně, tak jo, jak se jmenuje paní máma?
1: Paní máma je Radka.
0: Radka, poslouchá nás?
1: Je to dost možné.
0: A tebe?
1: Musí.
0: Tak se mi hezky pozdraví, ahoj, čau.
1: Ty taky, ahoj.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Rádio Čas Rock.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Masters of Rock.
8: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
7: Masters of Rock.
8: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
9: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Kvíně to mají pro tuto chvíli na rádiu Čas rok za sebou, já už pomalu taky, ale než se s vámi rozloučím, tak si zahrajeme ještě podle vás. 725 33 1155.

0: Tak, jsme to tak stihli, civilní obrana to má pro tuto chvíli za sebou, no a my jsme hodili dlouhou řeč s Anderem, zdravíme tě, čau.
1: Čau.
0: Nazdar, kamaráde, ještě v práci?
1: A ještě v práci.
0: Jej, do kolika?
1: No, to vůbec nevím.
0: Jasné, sobota, neděle před námi, chystáš něco? Máš nějaký tip?
1: Práci.
0: Co děláš s těma penězma?
1: Právě, že těch peněz je málo, tak musím do práce.
0: Jasný. Tak, vybral jsi staré pušky, komu?
1: Staré pušky pro všechny šílence starého rokového ralia a prostě takhle pro všechny, jenom tak pro to. Jo, a pro všechny lidi, kteří byli, protože teď bylo výročí pomáhání, nebo respektive ne pomáhání, ale bylo výročí tornáda na Jižní Moravě, tak pro všechny, kteří tam byli pomáhat a tak dál.
0: Určitě, zaslouží si velké díky. Tak, no, ty jsi mi hezký, kamaráde, ať to zdraví ti jde trošku lépe, ať se dáš dohromady a zas někdy. Měj se hezky.
1: Díky moc, čau.
0: Nazdár, no a já už se s vámi pro dnešek loučím. Troška změna teď nastane v té sestavě, já jsem hlásil, že nastoupí Kikina, ale ta na střídačce přemluvila Ivoše, takže on jde tady a ona jde jako náhradník. Tak snad to nějak dopadne. Každopádně se vás někdo ujme, mějte se krásně, no a užívejte léta, my se uslyšíme zítra v 9, už se těším. Radio Čas Rock.

0: českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
6: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vezuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: Ní děláš, ty blázne, že tě červenec a navíc si chceš natřít bílým make-upem, proč jako?
1: Však se chystám na letošní mástry, ne? Tohle logo kapely Halloween natřu tak, že bude vypadat jako Marilyn Manson a ještě ji celou zapálím a bude in flames. Festival se blíží, tak chci být ready.
2: Každý se na festivaly chystá jinak, bando. My se o tomto víkendu naladíme na další ročník Masters of Rock. Masters of Rock. Do Likérky ve Vizovicích si letos dají dostaveníčko jak legendy metalové scény, tak i zástupci tvrdých riffů. Víkend Masters of Rock. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Nové páteční odpoledne s datem 26. června vám bando od mikrofonu přeje v tuto chvíli už Ivo Raška. Vy posloucháte Rádio Čas Rok a do závěru 15. hodiny zbývají už jen 3 minutky. Dneska jsme se tady tak trošičku za mikrákem prohodili a proto vás závěrečnou fází odpoledne a podvečera budu provázet právě já. Za chvíli se podíváme například na jednu aktuální zprávu z fotbalového šampionátu, nebo zjistíme, kdo pak dneska slaví jmeniny, přihodím i poslední slovo do skládačky dnešní letní jízdy, ale v následujících minutách a hodinách to bude na našich frekvencích především o pořádné dávce kytarové muziky. Těšit se můžete díky tomu třeba na R.E.M., po nich budou i Judas Priest. A k odpolední kávičce vám budou hrát chlapíci z kapely Machine Head. A nebude chybět ani dopravní servis a čerstvé zprávy, které již pro vás připravila Marcelka Fabiánová.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě, a to na dvou místech. V Radvanicích na Těšínské ulici se srazilo osobní auto s motorkou a na Plzeňské před Vodárnou ve směru ke křižovatce havarovala dvě osobní auta. Komplikace v dopravě jsou také v Opavě na Olomoucké ulici, kde se srazilo osobní auto s motorkou, a opatrnost se vyplatí také v Brně na Řečkovické ulici, kde policisté řeší nehodu dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Pohodové odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října, a to společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních voleb pak bude 16. a 17. října. O termínu dnes rozhodl prezident Petr Pavel. Na odevzdání kandidátních listin budou mít volební formace nebo nezávislí kandidáti čas do úterý 4. srpna.
9: Morava aktuálně.
6: V Bohumíně otevřeli nové chráněné bydlení. Moravskoslezský kraj dokončil přestavbu rodinného domu, který teď slouží lidem se zdravotním postižením. Více nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
10: Jednalo se o rekonstrukci. Rekonstrukce stala 19 milionů korun. Z toho 15 milionů jsme získali z Národního plánu obnovy. Toto zařízení je určené pro 6 klientů. Je to zázemí rodinného typu, co znamená, že tito lidé jsou tu opravdu doma. Co je fantastické, tak je to prostředí. Je to vesnické prostředí a je to dům se zahradou, ze vším všudy.
6: Nové bydlení jim nabídne bezpečné zázemí a větší samostatnost v běžném životě. Mikulov po letech plánování otevírá opravené návrší pod Kozím hrádkem. Oblíbené výhledové místo nabízí nové dlážděné cesty, lavičky k odpočinku i čerstvě vysazenou zeleň. Návštěvníci tady najdou i poeziomat. Hlavním cílem úprav bylo ekologické zadržení dešťové vody v krajině. A české hokejbalistky rozdrtily na domácím mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 17-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu. V dnešním semifinále pak budou hrát od 20 hodin 15 minut proti Slovensku. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

0: Tak tohle byli Skindred se svým songem My People, který jsme si na čas roku mohli poslechnout 9 minutek po 15. hodině. Nyní se ovšem od muziky na chviličku odkloníme k fotbalu, protože i dnes sledujeme dění na světovém šampionátu.
1: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas rok.
0: Český fanoušek Holt musel spolknout hořkou pilulku, poté co náš nároďák předvedl na mistrovství světa to, co předvedl, a zbalil si kufry. Může nás těšit alespoň jedna věc, a to, že je na tom někdo ještě hůře než výběr trenéra Koubka. S dějiškem šampionátu se totiž loučí i Tunisané, kteří podobně jako Češi dokázali vsítit pouze 2 góly, ale 12 z nich naopak inkasovali. Není divu, že na lavičce tuniské reprezentace skončil po pouhých 5 zápasech jejich trenér. Přitom padáka dostal rovnou na mistrovství. Kdo naopak překvapil, tak to je určitě tým z pobřeží Slonoviny. Tomu se vůbec poprvé v historii podařilo na mistrovství světa probojovat do play-off. No a svůj podíl na tom nese i útočník Nicolas Pepe, který má opravdu velmi pestrou minulost. Jednak mě udivilo to, že do svých 14 let zastával na hřišti pozici brankáře. No až pak se dostal na opačnou stranu, do útoku. A byl a je fakt dobrý, protože ho za 72 milionů liber koupil Arsenal. Přitom málem předčasně ukončil kariéru kvůli tomu, že s kamarády kradli v obchoďáku čokoládu. V reprezentaci ale zpátky, no a 2 góly proti Curaçao poslal pobřeží Slonoviny do další fáze mistrovství. To je tedy v tuto chvíli z fotbalového okénka vše, teď už jdeme na čas roku zpátky za muzikou.
1: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas rok.

Máme pátek, no a právě dneska slaví svůj svátek všechny Adriany. Je to tak, 26. červen je v kalendářích rezervován právě dívkám, které dostali do vínku tohleto

jsem jim zahráli tuhletu krásnou písničku. Mimochodem, jméno pochází z latiny, vytvořilo se z názvu města Adria, no a tak není divu, že se překládá do řeči našeho kmene, jakožto ta, která pochází z Adrie. Žádná věda v tom není. Dívkám, ženám, dámám, mámám, tetám, babičkám, všem z vás, kterým bylo nad kolébkou dáno právě jméno Adrianka, přeji krásný den s tím, aby vám vyšel právě podle vašich představ. Mám tady také něco pro vodomily a vodáky, protože se slaví Mezinárodní den kánoí, takže si vyražte třeba někam na vodu. Yeah.

0: Na dnešek připadá ještě jeden den a to je Mezinárodní den proti drogám.
1: Takže za prvé, kouření je špatné, neměli byste kouřit a alkohol je špatný, neměli byste pít. No a drogy, no, drogy jsou špatné, neměli byste je brát. Tak to by bylo zhruba na úvod.
0: Slaví se takový den, také den chlazení. A nemyslím na chlazení, ale opravdu jako chlazení, čili ledničky, větráky, klimatizace a podobné přístroje, které dneska jdou určitě na plný výkon. No a to bylo vlastně všechno z těch typů na to, co můžete při pátku oslavit. Co nevidět, už vám na čas roku pošlu další muziku.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas Rok.
7: Čas Rok.
8: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
9: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
10: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
9: Blue!
11: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
12: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Rokeři, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba rok na grilu 2026 s rádiem Čas Rok. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. 2 dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrok.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba rok na grilu 2026 s rádiem Čas Rok. Public

0: jsou tam i Vohnouti, Doga nebo SPSK a řada dalších. Pokud se tam chcete zajet podívat a ke všemu zadáčo, stačí znát výherní větu, kterou vám od rána postupně odhalujeme. No a vzhledem k tomu, že nás zbývá už jen poslední díl skládačky, tak pozorně poslouchejte, protože za nějaké 3 minutky vám to slovíčko prozradím. Nejprve se na řadu dostávají kluci z kapely Vivien.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom step.

0: Čas Rock.
1: Dva lupeny na Magma Fest, to je to, oč tu dneska běží. Tomáš i Hans, kteří tady ve studiu Rádia Čas Rocku vládli přede mnou, vám už prozradili větší část výherního sloganu. No a já větu dokončím tím, že vám řeknu, abyste si tam dosadili slovíčko mazec. No a mazec, tak ten nastane přesně za hodinku, protože to se strhne finální bitva o vstupenky na Magma Fest. Počkejte si na mou výzvu, po které tomu, kdo bude znát správné znění celé věty, dám dvě vstupenky na tenhle ten festiák. Teď ale jdeme dál.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci.

0: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
2: Radio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

8 minut před 16. hodinou pomalinku dozývá formace Pretty Maids, která přiveze na letošní Holborok na grilu svůj parádní hudební materiál a těšit se můžeme na opravdu parádní show. Jako nechci malovat na zeď, ale už se nám to vážení blíží. 24. a 25. července se můžeme opět potkat u Stříbrného jezera u Opavy a oslavit společně nejen léto a život, ale také 15. narozeniny Rádia Čas Rock. My se moc těšíme, no a já věřím, že se těšíte také vy. Line-up s časovým harmonogramem, kdy která kapela vystoupí, najdete na našem Facebooku, tak na to můžete klidně mrknout, kliknout, no a když už tam budete, tak se můžete zároveň proklikat i na naše webovky, kde jsou k mání vstupenky na holbu Rock na grilu. Teď už ale jedeme na Čas Rocku dál. Čas Rock, Čas Rock.

0: 16 hodin z 26. června bude za malý okamžik za námi. Tohle byl Václav Noit na rádiu Čas Rok. No a ve zpravodajské centrále už je nachystána Marcelka, aby vám přednesla čerstvé zprávy. Ještě před nimi a také dopravním servisem vám ale nabídnu ochutnávku z toho, na co se můžete těšit. Tak, co pak tam máme? Česky jsme skončili, česky taky začneme. Valda Gang. Tomu přiložíme Iron Maiden. A chybět nebudou ani LOAD. Taky si v rámci letní rokové jízdy zasoutěžíme o vstupenky na Magma Fest. Ze všeho nejdříve jdeme ale na avizované zprávy.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme, nedopálky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Řidiči, aktuálně pozor v Karviné na Ostravské ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda osobního vozidla a motorky komplikuje provoz také v Opavě na Olomoucké ulici a v Brně buďte opatrní na Řečkovické, kde policisté stále odklízí následky dopravní nehody dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobyelektro.cz.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vraždy by se v Česku už nemuseli promlčet. Skupina senátorů totiž navrhuje zrušit současnou 30-letou lhutu, po které se případy definitivně odkládají. Podle nich už dnes kriminalisté díky testům DNA dokážou spolehlivě vyřešit i desítky let staré zločiny. Změna je klíčová hlavně pro pozůstalé rodiny obětí.
1: Morava aktuálně.
4: Zlínský kraj podpoří projekty přístupného bydlení. Zaměří se na města a obce. Podrobnosti dodává náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
6: Dostupných nájemních bytů je ve Zlínském kraji stále nedostatek. Chceme motivovat obce, které se pouští do finančně náročných projektů, výstavby nájemního nebo sociálního bydlení. Každý nový byt v každé obci je pro nás důležitý, protože přispívá k tomu, aby se lidem v našem kraji žilo dobře. Toto je první krok a očekáváme, že v dalších kolech podpoříme další projekt.
4: Na tento program vyčlenilo hejtmanství 30 milionů korun. Moravskoslezský kraj obsadil skvělé čtvrté místo na olympiádě dětí a mládeže. Mladí reprezentanti vybojovali v Praze celkem 40 medailí, z toho 10 zlatých. Nejvíce se dařilo stolním tenistům a volejbalistům, kde zlato brali dívčí i chlapecké týmy. V celkovém hodnocení regionu zvítězila Praha před Jihomoravským a Středočeským krajem. A českou čtvrtkařku Lourdes Glorie Manuel čeká v neděli v Paříži další závod v diamantové lize. 20-letá Manuel bude jedinou českou zástupkyní na mítingu. Po posledním diamantovém vystoupení v Oslu vyhrála v Ostravě zlatou tretru, pak se jí ale příliš nevydařil míting v Hengelu. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké

0: slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Tak, jsme si vydechli 12 minut po 16. hodině, dozněli na frekvencích rádia čo z roku Iron Maiden. Já vám přeji dobrou chuť, pokud zrovna svačíte, já jsem si dal před chvíličkou něco malinkého. No a k pití si určitě dopřejte něco studeného, protože venku vládne horký letní den a ani o víkendu to nebude o moc lepší.
1: Kurva, to je pařák.
0: Aktuálně venku namíříte kolem 32 stupňů a bude ještě hůř, nebo líp, záleží na tom, jak to berete. Zítra bude obloha úplně, nebo téměř úplně jasná a teploty se během dne vyšplhají k extrémním hodnotám. Podle mrakoznalců může padnout i dosavadní 14 let starý teplotní rekord, který činí 40,4 stupňů Celsia. No a vlna takovýchto veder by měla polevit asi až v úterý, takže si to letní počasí, jak se patří, užijeme. No a extrémně vysoké teploty trápí ale i pořadatelé různých akcí, ať už jsou to nějaké městské slavnosti, poutě, festivaly nebo sportovní události. O tom vám ale povím později, nejprve je tady muzika v podání Pain.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Pojďme si nyní tak trošičku podpořit letní atmosfér, protože zde mám před sebou jednu prázdninovou klasiku, skladbu Summertime Blues z dílny kanadské skupiny Rush. Ta v roce 2004 vydala desku Feedback, což je album plné coverů písní z 60. let, které nějakým způsobem zaujaly a nebo přímo ovlivnily členy skupiny. Mezi osmičku písniček se vešla také právě Summertime Blues, jejíž originál patří do portfolia amerického umělce Eddieho Cochrana. Ten ji dal dokupy už na konci 50. let, no a zpívá se v ní o jednom nespokojeném teenagerovi a sporu, který zažívá se svými rodiči, ale také třeba o sporu mezi jeho šéfem, který mu naložil hodně práce během léta. No a přitom ten chlapec by chtěl raději čas o prázdninách trávit se svou holkou. Tak přesně o tom bude následující song. Mimochodem, single patří mezi opravdu povedené, o čemž svědčí kromě řady ocenění také to, že byl v rámci udílení cen Grammy uveden do síně slávy. No a slyšet jste ho mohli hned v několika filmech. Teď ho uslyšíte také na frekvencích rádia Čo z roku. Tady je Summertime Blues ve verzi od skupiny Rush. A pak už se vrhneme pomalinku, ale jistě na letní rokovou jízdu.

0: telefon. Výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rock.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
8: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

0: Garáž Rock.
1: A já myslím, že všichni už moc dobře víte, že dneska vás letní rocková jízda zaveze do Jihlavy, kde se 14. a 15. srpna bude v letním Amfíku konat Magma Fest. Na ně vystoupí kapely jako Gatecrasher, Bastardi, Crayson, Arakain, Tür a mnoho dalších. Vaším úkolem bylo, tak jako každý jiný všední den, pozorně poslouchat naše vysílání, aby vám neunikla 4 slovíčka výherní věty. No a tu větu už byste v tuto chvíli měli znát komplet, takže nemá smysl chodit okolo horké magmy a zahrajeme si o 2 vstupenky. 725-33-1155, to je číslo sem ke mně do studia a komu se podaří dovolat jako čtvrtému v pořadí a ke všemu mi řekne správně celé znění výherní věty, tak jede na Magma Fest.
0: Letní roková jízda, jedeme v tom s tebou.

0: pět minut po půl páté tato dnešní letní jízda dojela do cílové destinace. Na lince už je připravený Daniel, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Já tě zdravím, ty jsi někde ve vozidle, pravděpodobně cestou z práce, nebo kam máš namířeno?
1: Je to tak, jedu za rodinkou na Slezskou Hartu do karavánku, takže...
0: Jo, takhle.
1: Vypadnu lupeny a jedu tam.
0: Klimatizace ti jede, v autě funguje?
1: Chvála Bohu, jo.
0: Jak jinak zvládáš vlastně tyhle ty horka?
1: No v černém autě nic moc, ale aha, tak člověk to musí zvládnout, že?
0: Jasné, jasné. A ještě se tě zeptám na jednu věc. No vlastně to si odpověděl, že budeš na té Hartě asi o víkendu, co?
1: Je to tak.
0: Dobře, dobře. Každopádně, v polovině srpna už máš plán, protože vyrazíš do Jihlavy na Magmafest. Už víš, koho vezmeš sebou, protože vstupenky jsou dvě?
1: Tak rozhodně brachu, který to teďka celé poslouchá a určitě volal taky, takže...
0: Výborně, tak pojďte s bráchou. Já jsem zapomněl úplně na jednu zásadní věc. A to se ptat se tě na znění té dnešní výherní věty. Tak já předpokládám, že ji znáš teda, doufám.
1: Určitě, dneska to bude mazec.
0: A výborně, dobře, dobře. To víš, já jsem nováček v tady tom odhalování odpoledne. Takže, ale každopádně, já ti gratuluju, větu znáš dobře. Dneska to bude mazec, bude to mazec i o víkendu u tebe a taky v Jihlavě na Magmafestu, tak já tobě i bráchovi přeju, ať si to užijete. No a jako bonus nabízím ovlivnit náš playlist, tak co si tam dáme, jako muziku na přání?
1: Tak tam dáme Panoptiko, Prokletý marš.
0: OK, muzika je nachystaná, já ti přeji krásný víkend a někdy zase naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
6: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
5: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
6: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: A auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
9: Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Novinka týdne.
1: O další novinku týdne se tentokrát postarají Europe, kteří se 28. září vytáhnou novým albem. Z něho mají venku další kousek, který doplnili i zajímavým videoklipem. V něm si zahrála celá řada slavných jmén a my se můžeme těšit, že si je naživo užijeme na megakoncertu našeho bráchy Rádia Čas, který se bude 21. listopadu konat v Ostravar aréně. Tak dejte vědět, jak se vám líbí.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Páteční odpoledne nám svěžně ubíhá kupředu za pár minut o 2.17 hodina. Jsme na začátku víkendu, předpokládám, že většina z vás už střádá plány na večer. Než se ale k tomu večeru propotíme, tak si můžeme dopřát muziku, třeba v podání německých Umf. K ním přihodíme Fall Out Boy. Na elektrický bál nás pozve osazenstvo kapely Tango. Taky ještě mrkneme na to, jaké zápasy se dneska budou hrát v rámci mistrovství světa ve fotbale, a nebo tady máme ještě posledních pár boxíků ze Skřetova pokladu, takže budete mít šanci vytěžit z dnešního odpoledne nějakou tu kačku na víkendové šáření.
1: Holba Rock na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrock.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
1: Vaše sběrna.cz.
4: Vaše sběrna.cz.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rock.

0: Jablka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz
2: AAA Auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
4: Řidiči, aktuálně pozor v Karviné na Ostravské ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Vážná dopravní nehoda aktuálně uzavřela Ostravskou ulici v Českém Těšíně a na hlavním tahu v Mohelnici na Šumpersku je kvůli havárii osobního auta jeden jízdní pruh uzavřen. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas Rok.
4: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Restaurace bojují o zákazníky. Téměř polovina z nich už nabízí věrnostní programy. Podle průzkumu se totiž hosté do restaurací s bonusovými systémy vracejí až o třetinu častěji. Podle televize LTV Plus se mnohem více využívají i digitální aplikace a umělá inteligence. Velkým lákadlem pro zákazníky stále zůstávají akce typu pátý oběd zdarma.
6: Morava aktuálně.
4: Ostrava Poruba se dnes odpoledne proměnila v jedno velké centrum pouličního umění, exotické hudby a nového cirkusu. Odstartovala tady populární pouliční akce Festival v ulicích. Hlavní třída, její vnitrobloky a přilehlá prostranství budou po dva dny patřit kultuře, setkávání a letní pohodě. A zve i náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
7: Festival v ulicích. Přijďte se určitě podívat. Čekají nás netradiční umělci, kteří jsou napříč kontinenty, od Austrálie, Ameriky, Afriky až tady po Evropu, takže samozřejmě to bude stát za to. Rozmanitost je obrovská a určitě něco dobrého k jídlu bude.
4: Pro všechny návštěvníky je celá akce zdarma. V Olomouckém kraji platí ode dneška přísný zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Důvodem je mimořádné sucho a vlna veder, kvůli kterým hrozí extrémní riziko vzniku požáru. Na celém území kraje je zakázáno také používat pyrotechniku a pálit dřevo. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 15 000 korun. A finalistku z roku 2021 Karolínu Plíškovou čeká v prvním kole tenisového Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková se utká s domácí Hannah Klugmanovou. Karolínu Muchovou čeká ruska Anastázia Zacharovová. Jiří Lehačka se pak střetne s Australanem Alexejem Popirinem a Jakub Menšík narazí na domácího Tobyho Samuela. Rozhodl o tom dnešní los v Londýně. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu.

0: links, rechts, geradeaus. Du kommst hier nicht mehr raus.
1: Patnáct let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
2: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele úctivě vinčujeme Rádiu Čas Rok k 15. narozeninám světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Ještě se jednou dneska zastavíme u probíhajícího mistrovství světa ve fotbalu.
1: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
0: Dneska totiž pokračuje program dalšími skupinovými zápasy, přičemž velmi zajímavý podle mě bude duel mezi Norskem a Francií. Hráči ze země galského kohouta patří do té společnosti, řekněme, největších kandidátů na celkový triumf a dokazují to tím, že zatím vlastně ani jednou nezaváhali. Nicméně, Norové si vedou také velmi dobře a to i díky hvězdnému Erlingu Haalandovi, který si zapsal už 4 zásahy. Tohle bude velmi pěkné utkání. Myslím, doufám. No a z dalších zápasů vybírám Uruguay versus Španělsko. Oba týmy také pomýšlejí na to, že se dostanou v turnaji hodně vysoko. Uruguay k tomu má momentálně trošičku dále, protože aby postoupili, musí bezpodmínečně zvítězit. Po dvou zápasech, které skončily remízou, není ale v týmu moc dobrá nálada. Proslýchá se, že se hráči bouří proti svému trenérovi. Tím je 70-letý kouč Marcel Beals, který používá opravdu své rázné metody tréninku. Mezi ně spadá třeba osobní obrana po celém hřišti nebo přísná fyzická příprava. Ve 2 ráno v noci na zítřek se ukáže, zda je tahleta metoda účinná. Tolik tedy k tématu mistrovství světa ve fotbale, teď už se vracíme zpátky do playlistu Rádia Čas Rock.

0: bude hit, Cecilko, hit bude. Václavka řídící chladí do sopránu.
1: Koukám zrovna z okna, za kterým se odehrává v přímém přenosu léto v plné palbě. Rtuť v teploměrech, tady v Ostravě, se aktuálně zastavila na 32 stupních Celsia. S horkem ale zápasí vlastně celá Evropa a meteorologové nestíhají ani přepisovat teplotní rekordy. Nejteplejší červen naměřili třeba v Anglii nebo ve Španělsku. Francie dokonce zažila nejteplejší den v celé své historii, což bohužel sebou nese i negativní jevy, jako jsou výpadky elektřiny nebo přeplněné nemocnice. V Paříži dokonce kvůli horku zavedli několik mimořádných preventivních opatření, jako třeba dočasný zákaz požívání alkoholu. Speciální opatření si vyžádají i některé sportovní akce, jako třeba velká cena Rakouska vozů Formule 1. Piloti si proto budou moci obléci speciální chladící vestu, ve které vlastně proudí studená kapalina, která snižuje tělesnou teplotu. Někde se ale rozhodli celé akce rovnou zrušit nebo přesunout na jiný termín. Ruší se například dostihy nebo festival Největší zábava na Moravě, který se měl konat v sobotu v Kroměříži. Svůj koncert ve Strakonicích kvůli počasí zrušila také třeba zpěvačka Marie Rotrová. Je toho více. Jinde se pořadatelé snaží zajistit dostatečné množství jak vody, tak také třeba mlžných bran a domlouvají se s hasiči na případném ochlazení diváků přímo vodou z cisterny. No a kvůli extrémnímu vedru bylo dneska odpoledne přerušeno třeba i tenisové utkání mezi Karolínou Muchovou a Rumunkou Elenou Gabrielou Ruseovou. Takže přátelé, nepodceňujte tuhletu výheň a pokud můžete, tak buďte někde ve stínu, doplňujte dostatečně tekutiny, no a samozřejmě u toho poslouchejte Rádio Čas Rock.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.

Buďte zdraví, rockeři, další díl pořadu Víkend bude o opravdu velkých jménech. Jestli vás zajímá jakých, tak si nás na rádiu Čas Rock puste v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Dospěla opět k tomu, že si zasoutěžíme ve hře o Skřetův poklad, no a bude to nejen dnes naposledy, ale úplně, protože příští týden už tahle soutěž na frekvencích Rádia Čas roku probíhat nebude. Kdo ovšem bude posledním z naší rokové bandy, který dostane možnost vyhrát nějaký finanční obnos, tak to se dozvíme už za malou chvíli. Telefonní linka 725-33-1155 je otevřena do kořán. No a kdo z vás se jakožto třetí v pořadí sem do studia ke mně dovolá, tak bude také otevírat následně truhličky s pokladem. Pojďme na to.
1: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: Tak jdeme otevírat boxíky, ve kterých se ukrývá, nevím přesně kolik, ale určitě nějaký peníz tam bude. Na lince je připravený Tadeáš, ahoj.
1: Čau.
0: Prosím tě, Tadeáši, jak se vypořádáváš s těmi vedry, které vládnou venku? Máš nějaký recept na to?
1: No, momentálně nemám.
0: Takže se potíš.
1: Akorát pracuji a potom asi pivíčko vychlazené na
0: No jasně, to by mělo fungovat. Zda si budeš na to pivko muset vzít nebo šáhnout do vlastní kapsy, anebo ti na ně finance poskytne skřet, tak to se dozvíme za chviličku. Jsi připraven hrát?
1: Ano, jsem připraven.
0: Takže otevírám první krabici.
2: Otevírat box rádia Časrok, který je plný peněz. 200.
0: Tak, dvoustovečka jako start. Bereš? A nebo jedeš
1: Beru,
0: dál?
1: Jedem dál.
0: Dobře.
2: Otevírat box rádia Časrok, který je plný peněz. 400.
0: Tady nám to poskočilo pěkně na 400.
1: Tak ještě bych to zkusil.
0: Dobře.
2: Otevírat box rádia Časrok, který je plný peněz. 600.
0: No vidíš to, 6 kvalt už je na stole.
1: To je super. Já bych zkusil ještě jednou, naposledy.
0: Jo? No dobře.
1: Jo, zkusíme.
0: Jak myslíš?
2: Otevírat box rádia Časrok, který je plný peněz. 800.
0: Jo, výborně, Tadeáši. Osmistovka ti v tuto chvíli říká pane a je na tobě, zda zkusíš ještě štěstí, otevřeš další box, anebo soutěž ukončíš. Připomínám, že kdykoliv může zasáhnout ten náš záludný skřet a všechno ti vzít.
1: Tak ještě naposledy zkusím.
0: Po druhé naposledy, dobře. Pojďme to zkusit.
2: Otevírat box rádia Časrok, který je plný peněz. 1000.
0: No, litránek, podívejme.
1: No,
0: to už bude páteční večírek, to bude piveček.
1: To jo.
0: No.
1: No, tak já teda už končím.
0: Jo? Takže to ano, naposled jo. Bylo opravdu naposled, jo?
1: Ano.
0: Tadeáši, já ti gratuluju, 1000 je tvoje. Mimochodem, ukončil si soutěž ve správný čas, protože v dalším boxíku už nebylo nic.
1: To je dobře.
0: Já ti gratuluju, užij si výhru a posílám další muziku v podání Dirty Honey. Chtěl bys to někomu věnovat anebo někoho pozdravit, když už jsi takhle v rádiu?
1: No všem soutěžícím.
0: Jo, tak všem soutěžícím. A všem posluchačům rádia Čas roku posíláme další muziku od Tadeáše. Měj se krásně, díky za účast ve hře a užívej víkend.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
4: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
5: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni

0: Je před námi víkend, který si můžete samozřejmě užít ve společnosti Rádia Čas roku. Máme pro vás jako vždy bohatý program a současně se budeme věnovat festivalu Masters of Rock, který se velmi rychle blíží. Postupně vám představíme kapely, které do areálu Vizovické likérky na letošní ročník dorazí, takže se o nich dozvíte zajímavé informace, jak třeba z historie, tak co je u nich nového. No a pochopitelně nebude chybět ani jejich muzika. Jednou ze skupin, které na Mástry dorazí, budou i Primal Fear, partička, kterou na konci 90. založili zkušení muzikanti Ralph Shepard a Matt Sinner. Mimochodem, tihleti dva se už předtím dříve potkali v tribute bandu Judas Priest, se kterým hráli covery téhleté slavné bandy. Na festivalu zahrají Primal Fear v sobotu, krátce po 7:30 večer, ale už nyní zazní jejich pecka Hounds of Justice na rádiu Čas rock.
1: Weekend Masters of Rock na rádiu Čas rock.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Na rádiu šel se rok za svým kouskem If Everyone Cared doznívají Nickelback a zároveň se jedná o poslední song, který v téhleté hodince zazněl. Vzhledem k tomu, že je na programu pátek, tak už za pár minut odstartuje 60-minutovka vašich písniček na přání a také vzkazů vašim blízkým či vzdáleným. Takže si poslechneme písničky podle vašeho gusta, ale určitě se nikdo z vás neurazí, když tam přihodím věc od Antiflag. V záloze jsou připraveni také Kysáci. No a mám tady i čerstvou věc, kterou spáchali Manic Street Preachers. Jako vždy jdou napřed ale zprávy a proto přepojují signál do zpravodajské redakce, kde už je připravena Marcelka.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
8: Řidiči, aktuálně pozor, vážná dopravní nehoda aktuálně uzavřela v Českém Těšíně část Ostravské ulice. Na hlavním tahu v Mohelnici na Šumpersku je kvůli havárii osobního auta teď jeden jízdní pruh uzavřen. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a opatrnost se vyplatí na trase Bzenec-Babice, kde se kvůli porouchanému vozidlu můžete zdržet. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Pohodové odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října, a to společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních voleb pak bude 16. a 17. října. O termínu dnes rozhodl prezident Petr Pavel. Na odevzdání kandidátních listin budou mít volební formace nebo nezávislí kandidáti čas do úterý 4. srpna.
10: Morava aktuálně.
8: V Bohumíně otevřeli nové chráněné bydlení. Moravskoslezský kraj dokončil přestavbu rodinného domu, který teď slouží lidem se zdravotním postižením. Více nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
11: Jednalo se o rekonstrukci. Rekonstrukce stala 19 milionů korun. Z toho 15 milionů jsme získali z Národního plánu obnovy. Toto zařízení je určené pro 6 klientů. Je to zázemí rodinného typu, co znamená, že tito lidé jsou tu opravdu doma. Co je fantastické, tak je to prostředí. Je to vesnické prostředí a je to dům se zahradou, se vším všudy.
8: Nové bydlení jim nabídne bezpečné zázemí a větší samostatnost v běžném životě. Mikulov po letech plánování otevírá opravené návrší pod Kozím hrádkem. Oblíbené výhledové místo nabízí nové dlážděné cesty, lavičky k odpočinku i čerstvě vysazenou zeleň. Návštěvníci tady najdou i poeziomat. Hlavním cílem úprav bylo ekologické zadržení dešťové vody v krajině. A české hokejbalistky rozdrtily na domácím mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 17-0. Vyhráli i 5. zápas na turnaji a ovládli základní skupinu. V dnešním semifinále pak budou hrát od 20 hodin 15 minut proti Slovensku. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
9: Rokeři sobě. Hodina vašich vzkazů a písniček na přání. Každý pátek po 6. večer na rádiu Čas Rock.

0: Čas Rock slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Tohle byl Vilda Čok, který nám před písničkou stihl i poblahopřát k 15. narozeninám Rádia Čas roku, no a provedl to stylem svým vlastním, originálně a pěkně veršovaně. Tohle mi hodně pobavilo. Těch gratulantů je celá řada, ale já teď popřeju i někomu jinému. Napsala nám totiž Hanka, abychom popřáli její sestře Monice, která o víkendu oslaví své narozeniny. Takže my přejeme za celou naši moderátorskou partičku Alles Gute, no a posíláme muziku. Pokud byste si taky chtěli něco nechat zahrát nebo někomu, tak stačí zavolat nebo napsat na telefonní číslo 725 33 1155.
1: Rokeři sobě každý pátek po 18. hodině na rádiu Čas Rock.

0: byli Neon Fly na frekvencích Rádia Čas roku. No a máme přesně 6:45 a taky nejvyšší čas popovídat si s Dušanem. Ahoj.
1: Čau, zdravím ze sídla temnoty. Nebo sídla pekla.
0: Ale ej, jak ty se schováváš, nebo kde se schováváš před sluncem?
1: No v garáži. V garáži, jestli to tady otec vymyslel, tady je stín. Mhm. Větrám, jo, nebo ani ne větrám, ale pořád se jenom namáčím a dodržuju pitný režim, střídám to voda, jsem tam pivko, žádné tvrdé nic. Nanuka jsem měl, pěrota jsem měl, no prostě ne, fakt to už je krem, to bude hodně.
0: Tak jo, dobře, no dáme si taky nějakou muziku na tvé přání, tak mám se ptát? Co si dáme?
1: No, nemusíš ptát, že u mě to je automaticky, když já to hodně to si dám akorát. Aha. No prostě je to moje srdeční záležitost, takže Diamantového krále z 86. roku. Aha. A Potright, písen Dressed to Hide. Samozřejmě celé úžasné Radio Čas rok, všechny věrné skalní posluchače, zdravím rokovou rodinu, až dodržujou pitný režim. Až radši na to slunko ani nevezají, protože fakt je to hrozné.
0: Tak, souhlasím. Dušane, měj se krásně, přežij to, tuto vlnu veder co nejlépe a já ti pouštím tomu muziku.
1: Jo, strašně rád jsem tě moc slyšel a měj se a pěkný víkend. Ahoj.
0: Taky tobě, ahoj.

0: To je hlas jak víno, podobný hlas a schopnosti pěvecké má také Daniel určitě, který je na lince, ahoj.
1: No, zdravím všechny, ale, takže naše věrné.
0: Zdravím. Dokázal by si zaspívat jako King Diamond?
1: King Diamond? Asi jo, tak, nevím, jak tady písničku.
0: Tak pojď, zkus něco.
1: Já nevím.
0: Dobře, já tě nebudu trápit, no. Kdyby tě něco napadlo, klidně zaspívej.
1: Jasně, jedeme od soumraku do úsvitu, málo nás je.
0: Jo, dobře. No teď to zaspívej, ale jako King Diamond, tím jeho hlasem.
1: Hejda, mě si vzpomněl, jak zpíve, jo?
0: No, hodně vysoko.
1: Jo, no, tak to já mám chrapák. Aj, no.
0: OK, nechme to být.
1: Jo,
0: I tak díky. Dané, co budeme hrát, komu to pošlem?
1: No, Harley, zdrzy, pošlu to svoji dceři Natálce a všem dětem, co jim začínají prázdniny a všem našim věrným posluchačům a ať se uvidíme všichni na Holbě a nebo na Masteru, nebo někde, no.
0: Chystáš se na obě dvě akce, jak na Mastery, tak na Holbu?
1: Na Holbu mám lístek a na Master ještě váhám, no. To jsem chodíval dřív, ale to je furt dokola, když to přijde.
0: No jo, a tak ty to máš za humnama, ne? Tam z Valach, no, na Zlína.
1: Tak se podívu na Luce a mám to zadarmo.
0: Jo, no, si vidíš. Otevřeš okno u baráku, no, a můžeš poslouchat. Danieli, díky moc.
1: Nebo si přidám náramek s kámošem a projdu.
0: No, vidíš, máš na to svůj způsob.
1: Tak se to dělá.
0: Jo. A pokud tě slyšeli pořadatelé, tak bacha na něho, jo. Jo. Danieli, díky moc za zavolání.
1: Jo, nemáš záč, čau.
0: Čau, tady je muzika, ahoj.

0: není hra pro slabé.
1: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
0: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
1: Tak co, hrdino?
0: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rock. Čas Rock.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
8: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
0: Rokeři sobě.
9: Hodina vašich vzkazů a písniček na přání.
0: Každý pátek po 6. večer na rádiu Čas.

Načas roku doznívá tahle ta parádní záležitost z dílny kapely Kiss. No a my nyní minutku po půl sedmé jdeme na další přání. Já zde mám před sebou opravdu velkou hromadu zpráv, nevím, zda stihnu odbavit všechny, ale v tuhletu chvíli vybírám dvě z nich. Tady je ta první. Čau, prosím, zahraj něco pro mého vnuka, který slaví dnes 13. narozeniny. A vnučce, která slavila 16. června. Ať se jim oběma daří v životě, přeje děda Gerhard a babi Alena. Další gratulace přistála na WhatsAppu. Ahoj, když už mi to nevyšlo ve středu, tak pusť prosím tě dodatečně mému manželovi Honzovi k svátku s přáním všeho dobrého a hlavně zdraví a že moc děkujeme za novou kuchyň, do které se pustil. Je moc šikovný. Prosím něco od Metaliky, díky moc. Manželka Jana s Kubou a Jirkou.

0: Tohle byla další muzika na vaše přání, Metallica a Hero of the Day. Mám tady další zprávy, tak jdeme na ně. Čaute rádio, Čas rok, můžete mi pustit Nightwish, bude to pro vás a také pro všechny metalisty a také mojí mamince Nebožce, která umřela v roce 2021 a také pro mě, píše Mirek z Havířova. Tak Mirku, posílám ti Nightwish a po nich si dáme ještě muziku, o kterou si napsali Skřeti z Nového Jičína. Zdar, užíváme pekelného tepla a k tomu bychom chtěli zahrát Motorhead. Tak já vás, pánové, zdravím a posílám muziku.
1: Rokeři sobě, hodina vašich skatů.

0: Staří Brno jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
11: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio

0: Lebedy Motorhead na frekvencích Rádia Čas roku a já už mám na drátě Stacha. Ahoj.
1: Čau, čau.
0: Přijď.
1: Já vím všechny pozdravuju, hlavně motorkaře, protože mají úžasný víkend a ať dávají pozor, aby je někdo netrefil, třeba na kruháči, no.
0: Jak ty, Stacho, a motorky? Máš nějakou nebo jezdil jsi na motorce?
1: Mám takového skutříka, ale on je trošku silnější, no, to je 600, takže frkám.
0: To není moc skutřík, ne, jestli je to 600. To musí být dobrý odpíš.
1: Já ho miluji a to je bomba a moja panička si na tom užívá.
0: Dobře, no a třeba si, no nic, něco napadlo, ale to je moc, ještě není 10. hodina. Stacho, co muzika? Vybrali jsme Judas Priest, nebo ty jsi vybral teda, právě pro motorkáře.
1: Jo, pro motorkáře, pro rockery motorkáře a pro všechny rockery motorkáře, kteří mají radí ostré papričky, chili papričky a toto, to je bomba. A když to trošku se přiostří a i tou hudbou, tak to bude super patek.
0: Tyjo, krásně jsi to řekl, krásně. Dobře, tak jo, muzika právě putuje do éteru, to bude přeji krásný víkend a zase někdy se budu těšit třeba na slyšenou. Ahoj.
1: Dál, a je veselo.
0: Tak, tak. Svatá slova. Jdem na to.
2: Rokeři sobě. Každý

výborná muzika v podání Judas Priest. No a na čas roku pokračujeme v hudební injektáži podle vás. Poté, co jsme teda slyšeli tuhle tu pecku, tak zde mám další požadavky. Čau, právě se chystáme na fotbal, ale ještě než vyrazíme do hospody, můžeš nám prosím tě zahrát něco od While She Sleeps. Bude to od Wildy pro Tomáše, Martina a Romana. A ať se neflákají a už jdou, díkes. Tak to bylo se vzkazem. Ozval se i Lumír, který píše: ahojky, prosím, zahraj nám Spalovače chlastu k bečce a grilu. Moc děkuji. Tak já plním tenhle ten požadavek. Tady jsou Alkáči.

napovím vám, tohle je song na pátek jak víno. Bohužel více muziky na vaše přání se do téhleté hodinky nevejde. Alespoň některé z vašich zpráv jsem tedy stihl vyřídit, byť se nedostalo třeba na Zdendu, ani na Ríšu, z Oborné, ani na Tondu. Tak snad zase příště. Každopádně za 3 minutky bude 7 hodin večer, no a to znamená, že si balím saky paky a loučím se s vámi. Přeji vám pohodový zbytek pátečního večera a pokud zvolíte Rádio Čas Rock jakožto svého společníka, tak můžete být naprosto klidní, protože muzika je nachystaná a za chvíli vás ke všemu čeká pořad Víkend s Honzou Prokešem. V 9 potom repríza pořadu To byl rok a pro nespavce ještě mohu nabídnout Metalmánii, jejíž repríza startuje úderem půlnoci. Ode mne je to ale vše, budu se těšit na slyšenou zase v pondělí od 6 ráno v Ostrém budíčku.

0: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Čau rokeři, je tady poslední červnové vydání pořadu Víkend, ve kterém se hned ze startu podíváme za metalovou legendou Manowar. Minule jsme vás informovali, že chlapi vypustili do světa termíny svého turné a je tady další skvělá zpráva, a to, že ho odstartují v naší české zemi, ve které odehrají hned 4 koncerty po sobě. Ten první bude 15. ledna v Ostravar aréně, o den později navštíví brněnskou Winning Group arénu, 18. rozburácí Pardubice a velké finále, tak to je na 21. ledna naplánovaném v pražské hale Fortuna.

start dnešního dílu pořadu Víkend se postarali Manowar a my budeme pokračovat s neveselou zprávou, která přichází od kapely Anthrax. V ní, jak víme, udává rytmus Charlie Benante, který se bohužel nezúčastní minimálně 10 koncertů raných turné. Důvodem je zranění pravé ruky, kterému brání podat za svojí bicí soupravou maximální výkon. Poslechl tak doktory a dá si na pár týdnů oddych, během kterých ho nahradí Derby Todd. Tento borec je zkušeným jak studiovým, tak koncertním hráčem, který má s touto kapelou už velké zkušenosti, a to z května letošního roku, kdy si s nimi zahrál na olympijském stadionu v Aténách. Tak přejeme brzké uzdravení a návrat na koncertní pódia.

Jste ve společnosti pořadu Víkend, ve kterém teď dostane prostor legendární Olympik. Ten vypustil do světa videoklip ke skladbě Heja Heja, která je součástí jejich aktuálního alba Bombardák. Pod námětem je podepsaný samotný Petr Janda a obrazový materiál, tak ten byl sesbírán z jejich koncertů, které odehrály jak v Brně, Liberci nebo Praze, ale taky za přispění Davida Pacholíka. No a když už jsem zmínil toho Bombardáka, tak stejnojmenné turné bude po letních festivalech pokračovat od 8. října, kdy je čeká Jihlava, potom Jablonec, Znojmo a dalších 6 měst.

Televizi Rebel, ale taky rádiu Čas Rock pokračuje pořad Víkend, a to s dalším velikánem rockové muziky, a to se samotným Ozim. Ten se dočkal svojí sochy, která byla odhalena v městečku Klissen, kde se od 18. června konal legendární Hellfest. Tento výtvor měří 6 metrů a je pod ním podepsaný velice uznávaný výtvarník Filip Paskau. Tomu poděkovala i samotná Sharon, která se bohužel nemohla ze zdravotních důvodů toho ceremoniálu zúčastnit. Každopádně Oz je dalším z muzikantů, kteří se na nás budou dívat už navždy. My se v jeho společnosti i pro dnešek rozloučíme. Mně nezbývá, než vám poděkovat za přízeň a popřát co jiného než roku zdar.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Mothers of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
4: Hvězdného Marilyna Mansona,
3: slavné Arch Enemy,
4: In Flames,
3: Slaughter to Prevail,
4: The Rasmus.
3: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Mothers of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Už dál nemusíš hledat.
6: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
5: Žádné kompromisy, žádné hranice.
6: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
1: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
2: Letní rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vezuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: Buď.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na moje hruska.cz.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Přejeme krásný a snad i teplotně příjemný večer. Vítejte v Rebelském baru.
1: Prázdniny klepou na dveře, takže hlavně pro ty školou povinné je tady doba flákání, pokud se tady nechystají někam na brigádu.
0: Ale věřím, že stále ještě začínající léto si užijeme všichni a mohli bychom tomu pomoci i hudbou.
1: Jak napověděl úvodní klip, dnešní hudební koktejl bude právě s letní tématikou.
0: Ať už názvu nebo všeobecně. A slyšeli jsme píseň My Own Summer. A můžu prozradit, že nás později čeká ještě jeden klip s úplně stejným názvem.
1: Teď je však na řadě Billy Idol a jeho letní pohodovka Hot in the City.

0: Dnešní rebelský bar navštívil i Billy Idol, alespoň takhle na dálku. Tohle byla píseň Hot in the City, která bývá považována za ideální pro letní večery.
1: No a my si dáme další píseň, která v názvu obsahuje slovo summer. Ale bacha, ne vždycky může být letní song veselý song.
0: Máme na mysli Summertime Sadness od zpěvačky Lany Del Rey. Jedná se o jeden z jejich největších hitů.
1: No to je sice pravda, ale proč se bavíme zrovna o téhleté zpěvačce?
0: No, protože před několika lety si píseň vypůjčila i Shannon Dan Arel, skvělá to pěvice. No a samozřejmě u toho nechyběl ani zbytek kapely Within Temptation.
1: No tak si pojďme výsledek téhleté spolupráce poslechnout.

0: Ještě jednou všechny vítáme v našem útulném rebelském baru. Dneska to tady máme v takovém letním stylu.
1: Všechny klipy s létem nějak souvisí, převážně tedy názvem. I když ta následující věc, tak ta nás přenese obrazem na pláž.
0: No jo, co by to bylo za správné léto bez opalování, pláže, koupačky, už se opravdu těším.
1: Určitě se těšili i členové kapely YNT, když v roce 85 natáčeli klip k singlu Summertime Girls.
0: Píseň se nakonec stala jejich největším hitem a oblíbený je dodnes. V roce 2022 se objevil třeba v seriálu Peacemaker.
1: Takže tady máte Summertime Girls.

0: Tak musím říct, že kolem nás je to opravdu fajn pohled. Hosté sedí, spokojeně popíjí své drinky a užívají si začínající léto.
1: Hlavně, aby se usmívali během placení teda. No a proč by ne, když jim k tomu pouštíme takhle parádní muziku. No a tak mi napadá, nedlužíme něco?
0: Dlužíme hodně, ale jestli myslíš hudebně, tak ano. Slíbili jsme ještě jednu píseň s názvem My Own Summer. Oproti Deftones to bude trošičku jiná kávička.
1: O slovo se hlásí Electric Callboy. Jejich vlastní léto nahráli už v roce 2015, tedy v době působení bývalého zpěváka Sushiho.
0: Po angažování jeho náhradníka Nika jí kapela ještě nějakou dobu hrála, než se vlastně odprostila od tvorby s bývalým hlasem.
1: Ale jelikož se nám to dnes do baru náramně hodí, tak si dáme právě teď. Dnes po druhé My Own Summer.
2: Könnt ihr springen?

0: Tak a je tady další zavíračka. Bohužel, dalo by se říct. Ale i my máme svůj vyměřený čas.
1: Jako nemyslete si, nám se to taky už tady nechce nikdy uklízet, ale co se dá dělat, vaše pohodlí je pro nás priorita.
0: A to platí i o hudební stránce pořadu. Téma dnešního rebelského baru je léto, letní songy, takže my jsme dnes takový letní kluci, co?
1: Myslíš Boys of Summer?
0: Myslím Boys of Summer.
1: Tak to by se nabízelo, dát je tam taky hudebně. Ale mohli bychom vsadit na živější verzi.
0: Jo, nic proti Donu Henleymu, jeho píseň je parádní, ale my jsme se rozhodli zařadit cover verzi od kapely Ataris. Tak si pojďte skočit společně s námi.
1: Hop, hop. Ale hlavně opatrně, ať se nezraníte a nepropásnete další rebelský bar, který tady bude zase za týden.
0: Díky za přízeň, budeme se těšit.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Vánoci, připravte se! Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj rokeři, tady Majo Adámek z Hacelcláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Vojta na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vezuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

Pohodový podvečer, fandové Rebela, fandové Rádia Čas Rock, prostě fandové rockové a metalové muziky. Metal, ten se nám rozezněl v té, řekněme, nejryzejší podobě už v rámci prvního klipu, který nám odstartoval dnešní Metalmanii, záliv Bay Area. To je místo, které se kapalami jako ta, která nás provede dnešním dílem, jenom hemží. Dead Angel, formace, která podle mnohých patří k těm, kdo definovali pojem thrash metal. Někdo počítá mezi tyto kapely jenom velkou čtyřku, někdo z toho má velkou osmičku, protože kromě Metallica, Slayer, Megadeth a Anthrax tam patří taky Testament, Exodus, Overkill nebo právě Dead Angel. Kapela kolem Marka Oseguedy do dnešního dne, i když s pauzou, sype do metalových hlav ten správný thrashový matroš, ze kterého nikdy neuhnula. Takže dáme další klip a popojedeme.

Sledujete televizi Rebel, hladíte vlny rádia Čas rok. Včera byl Den dětí, samozřejmě v případě, že jde o premiéru. Takže dětskám vrazíme, řekněme zpětně do hlav pořádný metal. Dead Angels se dali dohromady v dobře známé oblasti Bay Area. Začali se motat po klubech a kolem takových jmen jako Kirk Hammett, který jim pomohl s produkcí Dema. Vyšli demáče, vyšel debit a kapela vesele obrážela nejdřív kluby, pak turné, společně třeba s Whiplash, Voivod nebo Sacrifice. Pak tedy Dead Angel chytli lano od dalšího vydavatelství a všechno vypadalo nadějně. Ovšem, rozsypalo se to. Nehoda kapely, zraněný bubeník a v podstatě v roce 1991 oficiální konec kapely. Pánové na muziku nezanevřeli, věnovali se různým projektům. Marka Oseguedu mimochodem zkoušeli Anthrax jako náhradu za Joe Belladonu. Nakonec byl ovšem vybrán John Bush. Teď další klipovka Dead Angel.

Sledujete Metalmány, dneska Dead Angel. Kapela měla ve své tvorbě výraznou mezeru. Ta trvala do roku 2001, kdy se sešli na akci s názvem Trash of the Titans. Dead Angel od roku 2004 opět začali sypat alba s celkem velkou pravidelností. The Art of Dying vyzdvihuje výborné hráčské výkony. Crank Session, to jsou podle mnohých hryzí metalové postupy v moderním kabátu. Naproti tomu některým se údajně moc nelíbí deska z roku 2016 The Evil Divide. Podle řady z nich zde schází nápady, i když nelze upřít snahu o pokračování čisté metalové práce. No, a já myslím, co třeba takový Humanicide. Album to je vysokou školou trashe, základní prvky dodrženy. Ovšem, deska je velmi pestrá, a to nejenom hlasovými polohami právě Marka Oseguedy. Před námi je další klip.

Tak přátelé, dnešní Metalmania, řekněme, s kapelou Dead Angel je pomalinko, ale jistě v samotném závěru. Chybí nám ještě jedna skladba, abychom dodrželi stopáž. Pokud mám informace správné, tak zatím poslední deska kapely Dead Angel vyšla v roce 2019. A jak jsem o tom mluvil i v těch předcházejících vstupech, tak samozřejmě pánové se věnují dalším činnostem. Taková jedna z nejznámější je ta, že Mark Osegueda se stal členem formace okolo Kerryho Kinga po oficiálním rozpadu kapely Slayer. Ale o tom třeba někdy jindy. Tak, Metalmania je v závěru, ještě jednou Dead Angel a za týden se na vás těším. Mějte se, zbavoš!

0: Čas Rock slaví narozeniny.
1: Milé Rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

muzikálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: rok slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.